Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: that confounded bridge?
1: Nejenom černá.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, Vespolek. To, co jsme doposlouchali, to byl opus Říše mraků a Iron Maiden vycházeli z tragédie, ke které došlo 5. října 1930, kdy ve Francii během plavby do Indie havarovala britská vzducholoď. Tak v kalendáři jsme o rovných 96 let dále, tak doufám, že se nám dneska podobné katastrofy vyhnou a hlavně těšme se, že příští rok do Vizovic na Masters přijede se svým solo projektem zpěvák Železné Panny Bruce Dickinson a taky kytarista Guns N' Roses Slash. Tak, dneska je pondělí, 5. října 2026, doprava je zatím bez větších problémů minutu před 6. hodinou. Až na kolonu kamionů na výjezdu z republiky po plzeňské dálnici u Rozvadova. V Německu jsou kontroly a před čárou je asi 3-kilometrová fronta. No a zpomaluje se taky 105 od Hluboké nad Vltavou na Budějce před tím kruhákem a přípojkou od Vodňan, totiž boural náklaďák tak opatrně. Dobrou jízdu, dobré ráno.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být zpočátku většinou oblačno, v těchto chvílích místy mlhy. Během dopoledne začne mraku ubývat postupně až do vyjasnění. Teploty 18 až 23, na horách kolem 15, na Šumavě 19 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Pilot Formule 1 Max Verstappen vyhrál velkou cenu Bahrajnu v Malajzii. Druhý Antonelli zvýšil náskok v čele mistrovství světa na 84 bodů před týmovým kolegou Russellem. Třetí skončil Hamilton. Fotbalista Štěpán Chaloupek kvůli poranění vynechá zítřejší zápas české reprezentace v Anglii. Od národního týmu se už odpojil. Vláda chce snížit počet pracovních míst na ministerstvech o desetinu. Propouštění má probíhat postupně během příštího roku. Cílem je ušetřit na fungování státu. Norská policie ukončila pátrání po třech Češích. Jejich loď se v září převrátila u západního pobřeží Norska. Všechny tři považuje za mrtvé. A nakonec si řekneme, jak to letos vypadalo s vodáky na Lužnici. Slovo dostává Jan Wiplinger z vodácké základny Suchdol nad Lužnicí.
2: My tady na Lužnici žádnou zadrženou vodu nemáme, bohužel, takže ten stav byl opravdu velmi nízký, ale úsek ze Suchdola do Majdoleny, ten krátký úsek 7-kilometrový, se ještě dal tak jako s obtížema jezdit a pár vodáků se tady na Lužnici vyskytovalo.
1: Zprávy tímto končí a přejeme vám pokud možno hezké pondělí s datem 5. října 2026.
0: Radio B. Classic Rock.

Ozzy zpíval, že se svojí ženskou skončil, protože mu nepomohla s depresí. My vám můžeme pomoci s podzimním splínem tak, že začneme soutěž o udírny Kaiser. A víte co? Začínáme právě teď, 10 minut po 6. Ale na šanci o zavolání si o přenosnou Kaiserovu 30, takové hezké skládací přenosné udítko, si počkejte, až vaším směrem po našich rozhlasových vlnách z Beatu začne stoupat dým. Každý den budeme mít jednu příležitost, počkejte si na vítězné kouřlové signály a pak se dovolejte na linku 210 32 33 34. Máme pro vás 4 menší udírny a v pátek ve finále půjde o velkou elektrickou Kaiserovu 100. A propo, ne 100, ale dneska má narozeniny zpěvák elektrikářů, ale nebojte, k tomu se ještě postupně dostaneme.

Budu se držet tématu, které tady nastolili Paul Simon a Art Garfunkel. Dvě bronzové medaile vybojovaly české boxerky před týdnem na mistrovství Evropy elit v bulharské Sofii. A včera zase začalo v ázerbajdžánském Baku mistrovství světa v judu, kde bude i šestice našich, včetně samozřejmě dvojnásobného olympijského šampiona Lukáše Krpálka. Jako první jde už dneska do akce Tereza Bodnárová v kategorii do 52 kg. Tak snad se jí bude dařit tak parádně jako před měsícem v Maďarsku, kde na Grand Slamu vybojovala bronz. Soupeřkou jí bude Holanďanka, co skončila loni třetí na mistrovství Evropy. My na beatu pokračujeme minutu po 6:45 s kapelou Ram Jam.

Nabitou hit kapely, co držela pospolu jenom jeden rok, Ram Jam. No, nevím, co si na počátku 5. října 2026 takhle v pondělí mažete na rohlík vy, ale mám dobrou zprávu, protože babí léto pokračuje. Aktuálně venku mezi 8 až 12 stupni čeká nás slunné pondělí započaté místy mlhami, které se během ale dopoledne rozpustí. Odpoledne bude až 23 stupňů, zítra dokonce ještě o 1 stupeň víc. S tím, že zítřek by měl být nejteplejším dne týdne, ještě ve středu bude obdobně, ale ve čtvrtek nás čeká více oblačnosti a s deštěm i pád teplot ke 20. A v pátek a o víkendu bude jenom k 15 stupňům.

Na beatu Vláďa Mišík a u kytary Jiří Jelínek. Od jehož předčasného úmrtí v pouhých 23 letech je to dneska 47 roků. Za 6 minut bude 6:30. Máte-li nějaké varování z dopravy už takhle časně z rána, tak jsem na lince 210, 32, 33, 34, přesně tady, kde jistě brzy začne stoupat dým a kde si budete moci zavolat i od Udírnu, od firmy Kaiser. Podrobnosti ohledně naše nové soutěže a taky ty výhry si můžete prohlédnout na našem webu na stránce radiobeat.cz.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 6:30, už kousíček za svatou Kateřinou. Na 148. kilometru plzeňské dálnice směrem z republiky je znát, že na německé straně jsou větší kontroly. Už je taky kolona před nájezdem na ústeckou dálnici u Nové Vsi na 16. od Mělníka. Není to tentokrát jenom ranní zahuštění, ale je tam nehoda dvou osobáků v nájezdu na dálnici na Prahu. A čerstvá bouračka ťukec dvojice osobních aut teď taky řeší dopraváci na výjezdu z Klatov na Přeštice. Tak dobrou jízdu a dobrou společnou kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být zpočátku většinou oblačno, v těchto chvílích místy mlhy. Během dopoledne začne mraku ubývat postupně až do vyjasnění. Teploty 18 až 23, na horách kolem 15, na Šumavě 19 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Hokejisty Komety Brno posílil kanadský obránce Aaron Irving. Před startem extraligy skončil ve Spartě a v Brně podepsal smlouvu do konce sezony. Státní zastupitelství zastavilo stíhání Čecha, který bez povolení tehdejšího prezidenta Zemana bojoval v ukrajinské armádě proti Rusku. Rozhodnutí ještě může zvrátit nejvyšší státní zástupkyně. Vinaře nyní trápí hejna špačku, která ničí zbylé hrozny. Ve vinicích proto nasazují solární plašiče napodobující zvuky dravců. Zařízení prý ochrání až 6 hektarů vinice. Dnes dochází v jízdních řádech MHD v Mladé Boleslavi k několika úpravám.
2: Jde o dvě změny. Je to nová linka číslo 35 a nová autobusová zastávka v průmyslové zóně. V případě nové linky je to o tom, aby děti stíhaly spoje u 5. a 6. základní školy. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: A nakonec mapy.com pomalu přecházejí na vektorové mapy, některým uživatelům se ale načítají pomalu. Problémy může vyřešit návrat k původním bitmapovým mapám úpravou cookies. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.

0: narodil se Adam. Žil doslova v ráji. Měl dost místa a jídla vrchovatě. Rostl a bylo na něm vidět, že opravdu nestrádá. Když nastal čas, uvedl jsem ho do hlubokého spánku. Vyjmul mu žebro a výsledek?
1: Boží, doslova boží. Takový Eva neumí.
2: Nejen žebra, ale i klobásy, ryby, sýry, vepřové, kuřecí, čerstvé, voňavé, vykuzené. Také to cítíte. Už brzy to může být i váš příběh. Až uslyšíte nabíto stoupat dým, volejte do studia a vyhrajte z brusu novou udírnu Kaiser. Máme pro vás Kaiserovi 30 a dokonce i jednu pořádnou 100. Tak buďte ve střehu. Udíme celý tento týden na Rádiu Beat.
3: Schořela ti udírna? Nevadí.
4: Zajdi na udírny.cz.
3: Objednej si novou, pořádnou, nerezovou s 5letou zárukou od Kaisera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz.

Za minutu bude 6:45 a pokud máte podezření, že teď pustím AC/DC, tak mě podezříváte správně, protože jak už jsem zmínila, Brian Johnson má dneska narozeniny. A není sám, 5. října se narodil i panáček, co nám tu teď čaroval. 83. narozeniny má dneska americký zpěvák a kytarista Steve Miller. Jeho kmotrem byl rodinný přítel Les Paul. A průkopník vývoje elektrické kytary mu dal už v jeho 5 letech úplně první lekci. Tak a teď si na beatu budeme hrát zase z první desky elektrikářů s Brianem Johnsonem. Bude to nikoli titulní Back in Black, ani Pekelné zvony, ale trošku opomíněná Shake a Leg. Není jenom na okraji nezasvěcených fanoušků, ale i sama kapela ji na koncertě vlastně hrála jenom jednou, a to 20. června 1980 v Belgii na první show Briana z AC/DC. Tomu v té době ještě nebylo ani 33 a dneska je mu 79.

Angus se urval z řetězu a Brian, který má dneska 79. narozeniny, na nás beatu pokřikoval, abychom hejbli kostrou. No a však už za 10 minut bude 7.

Za 7 minut bude 7, posloucháte Rádio B, teď se chviličku budeme věnovat hokeji. O víkendu se konečně střelecky osmělili v novém ročníku NHL i čeští borci. První branku sezóny z našich dal vegaský Tomáš Hertl. Přemohl v bráně Anaheimu Krajana Dostála. Včera byli hlavními hvězdami svých zápasů Jiří Kulich, který dal za Buffalo rozhodující trefu proti Chicagu, a na vysoké výhře Coloreda nad St. Louis se Martin Nečas podílel dvojicí gólů a asistencí. Dneska v noci se naši střelecky neprosadili, jenom Filip Hronek asistoval u úvodní branky zápasu, ve kterém jeho Vancouver doma prohrál s Hertlovými vegaskými rytíři 2-3. Karel Vejmelka byl v sobotu proti Columbusu v roli náhradníka, dneska šanci dostal, vykryl 18 střel Rangers, ale mamuti z Utahu v Madison Square Garden utrpěli první sezónní prohru 2-4. Za Anaheim zase dneska chytal proti Gudasově Floridě Lukáš Dostál a v nastavení byl bezchybný a Kačeři tak slaví nad Pantery výhru. No a když už jsem o hokeje, tak posílám gratulaci ke stříbru ženské reprezentaci do 18 let. Na Euro Hockey Tour ve Švédsku juniorské Lvice o víkendu nestačily jenom na domácí a především včera vítězná dělovka proti Finkám z hokejky Veroniky Filipy. Ta byla úchvatná, protože Veru je prostě krutov.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 7 hodin, nevím, jestli jedete za Oldou nebo za nějakým jiným kamarádem po brněnské dálnici směrem na Prahu, ale pozor, provoz se seká na 32. kilometru, protože na 28., tedy ještě přes mostem přes Sázavu, je v levém pruhu hromadná bouračka. Takže opaku, D1 z Brna na Prahu, fronta od 32. k 28. A je tam ještě mlha. Za Klatovami na výjezdu na Plzeň na 27. se řeší bouračka dvou osobáků. V jižních Čechách máme nehodu na 20. Na kruháku fronty jak od Dasného Hluboké i od Budějic. Takže počítejte fronty ze všech směrů, protože je tam vybouraný náklaďák. No a nehoda dvou osobáků komplikuje nájezd na ústeckou dálnici směrem na Prahu u Nové Vsi, to znamená u exitu 18. A je to problém především pro ty, co se tam snaží najet po 16. od Mělníka. Kolona v tuto chvíli od Pomyšle.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
1: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes nejprve oblačno, hlavně v severozápadní polovině Čech, možnost mlh. Během dopoledne se rozpustí a mraků začne ubývat, odpoledne a večer na většině území jasno. Teploty 18 až 23, na horách kolem 15, na Šumavě 19 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Hokejisté Třince vytvořili nový rekord extraligy, pokračuje sporták Petr Plintovič.
3: Třinec deklasoval v 8. kole extraligy Olomouc na jejím ledě 9-0 a vytvořil rekord soutěže. Oceláři vyhráli na úvod sezony všech 8 zápasů s plným bodovým ziskem, což se předtím žádnému jinému týmu nepovedlo. Ve šlágru 8. kola pak Pardubice porazili Spartu 6-4. Dále Mladá Boleslav podlehla Liberci 3-5. Karlovy Vary zdolali Plzeň 4-1, Hradec Vítkovice 3-2 v prodloužení a Litvínov prohrál doma s Kladnem 2-3 v prodloužení.
2: Fotbalisté Portugalska porazili Norsko 2-1 a jako první si zajistili postup do čtvrtfinále Ligy národů. Nizozemsko zdolalo stejným výsledkem Srbsko. Na dálnici D3 mohli řidiči za poslední rok jet až 150 km v hodině v celkem 269 dnech. Podle policie vyšší rychlost úsek bezpečnějším neučinila. Zvýšení povolené rychlosti navíc neznamená, že by někteří dodržovali. Při horolezeckém výstupu v rakouských Alpách zemřel 36-letý Čech. Na hoře Grosses Ochsenhorn se při uvolňování cesty sestupujícím horolezcům odlomil skalní blok a muž se zřítil asi 100 metrů. A nakonec požární ochranu Národního parku České Švýcarsko posílila nová technika. Správa parku převzala dálkově ovládaného hasičského robota a čtyřkolku s přívěsem za skoro 3 miliony korun. Další milion dostala za nákup dronů pro dohled nad požáry. To byly zprávy a po nich si dáme Guns N' Roses.
1: Radio B. Classic Rock.

Nabíto Guns N' Roses Welcome to the Jungle. V červenci přivítáme kytaristu Slashe ve Vizovicích. Na Masters of Rock přijede taky Bruce Dickinson. A už dneska můžete jít v Praze na koncert Pepi Lábuse. Od 19 hodin bude s kytarou na rozhraní Smíchova a Radlic v restauraci u prince Miroslava. Ještě v 18 tady nahlásí poslední zprávy a pak vám půjde hrát.

0: Je minuta po čtvrt na osm, posloucháte Rádio Beat a dneska v Praze v Plochodrážní markétě se pojede 57. ročník Mezinárodního memoriálu Luboše Tomíčka. V 16. položkové startovní listině je i trojice domácích jezdců. V čele s dvojnásobným obhájcem vítězstvím Janem Kvěchem, který bude mít velmi lesklou, řekla bych až zlatou přilbu, k tomu se za chviličku dostane Šimi, dál pojede Dan Klíma a Václav Milík. Ale někteří býťáci moc nejedou. Mám tady pár stížností. Začneme s Pavlíkem.
1: Pré ráno, i když před týdnem bylo lepší, nechválně známý tah 8:30, tak na samém začátku byla pod bezdězem provoz zastaven v obou směrech, mlha, takže asi někdo předjížděl nebo zvedlejší vjel na hlavní bez rozhlídnutí se, asi nevím. Nikdo nic neví, neříká na vysílačce, takže jen se stojí.
0: No, tak já na to zrovna koukám a vidím, že je tam vybouraný nákladák po srážce se zvěří. A pojďme do mého rodného kraje.
2: Zdravím, krásný ráno, Kačenko, tady Josef. Prosím tě, stojím tady směrem od Třemešné na město Albrechtice už 20 minut a stojí to asi natvrdo, protože do protivky žádný auto. Nevíš, prosím tě, co se stalo? Jestli se to má objet přes Jindřichov a přes Polsko. Díky moc.
0: Tak Josko, tam na začátku Albrechtic začalo nějaké omezení, je tam semafor. A v tom zúžení, kde je jenom jeden volný pruh, stojí auto s poruchou a ještě na kolejích. Tak to je ten problém.

0: Prašinové sporty na Rádiu Beat.
1: Plochodrážní jezdec Jan Kvěch vyhrál zlatou přilbu v Pardubicích. Po 9 letech tak ovládl prestižní závod znovu český jezdec. Václav Milík, poslední český vítěz z roku 2017, skončil 10. Sportovní lezec Adam Ondra vyhrál na soutěži Rockmaster v italském Arku disciplínu KO Boulder. Připsal si tak už 8. vítězství v kariéře, v pátečním duelu skončil 2. Mistrem světa v automobilových soutěžích je Brit Evans. O titul přišel těsně před cílem Švéd Solberg, který vyjel mimo trať. Evans ho v konečném pořadí porazil o 5 bodů. Dnešní první sportovní události máme tímto za sebou. Další pro vás připravujeme na Beatu už za hodinu.

Karel Kahovec v pondělí po ránu na Beatu a o víkendu ho potkáte na Šumavě. V sobotu hraje v obci Ostružno, samozřejmě v populární to Stodole u Holečků. A vy dneska můžete po 9. na Beatu zase hrát o poslední kriminálku skotského spisovatele před 2 týdny zesnulého Petra Maye. Jde o titul Černá zátoka a je to překvapivé 4. pokračování jeho slavné a původně už uzavřené trilogie z ostrova Lewis. Vysloužilý detektiv Finn McLeod přece musí vyřešit vraždu 18-leté televizní celebrity, kor když hlavním podezřelým je jeho syn. I s dceru určitě potěšíte dobrotami z udírny Kaiser. Počkejte si na okamžik, až z vysílání Beatu bude stoupat dým a pak si na linku 210 32 33 34 zavolejte o přenosnou Kaiserovu třicítku.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: V rytmu valčíku bude dnešních 11.11 a po 23. se Martin Vysušil opět vrátí i k Linert Skinert. Ti nám dohráli minutu po půl osmé, teď máme kolonu na D1 z Brna na Prahu v okolí Sázavy, ještě před mostem na 28. kilometru se v levém pruhu v mlze řeší hromadná nehoda a zpomaluje se na 35. kilometru. Na D1 z Vyškova na Brno je půlhodinová kolona k Rohlence, začínající už před Rousínovem na 218. kilometru. No a tím pádem se špatně najíždí z 50. na dálnici a kolona ta začíná už u Slavkova. Jak to vypadá na D5?
2: Dobré ráno, pečenko, Lexa a kakao.
1: Dobré ráno.
2: Protože je jedna rychlá dopravní. Určitě je zaspaná plzeňská dálnice, takže ty, co jedou z Plzeňský na Prahu, tak se to zkrátují přes Rudnou. A to není dobrý nápad, že Rudná stojí úplně od začátku do konce, včetně bočních příjezdových cest. Takže přes Rudnou asi to lidi neskrátují. Nemá to smysl.
1: Jinak ta kolona na té plzeňské dálnici v tuto chvíli za Loděnicí od 7. kilometru. A ještě tady mám varování z D10 Mladoboleslavské dálnice. Na příjezdu do Prahy před sjezdem na Radonice na 4. kilometru je bouračka a provoz se začíná sekat na 10., tedy za Brandýsem. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes nejprve oblačno, hlavně v severozápadní polovině Čech, možnost mlh. Během dopoledne se rozpustí a mraků začne ubývat, odpoledne a večer na většině území jasno. Teploty 18 až 23, na horách kolem 15, na Šumavě 19 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Cyklistka Eva Drhová dojela šestá v závodě juniorek na mistrovství Evropy v silniční cyklistice. 18-letá Češka tak vybojovala nejlepší výsledek české výpravy. Vstupenky na britský hudební festival Glastonbury se vyprodaly za pouhých 42 minut. Akce se uskuteční v červnu. Po měsíční opravě otevřeli 7 kilometrů dálnice D11 u Chlumce nad Cidlinou. Omezení tam skončila. Pražské náměstí Bratřísinků a sousední Otakarovu ulici čekají změny.
2: Důvodem je stavba nové linky pražského metra. Dopravní podnik zveřejnil vizualizace stanice Nusle, která bude 13 metrů pod zemí a také jejího okolí. Vestibuly budou v obou částech, na náměstí budou dva výstupy a výtah, v Otakarově ulici pak bude výstupů 5 a také výtah. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec, Apple chystá několik novinek, iPad mini má dostat čip A20 Pro a kameru na delší straně, obnovy se dočká také HomePod mini a Apple TV 4K. Představení se očekává nejpozději do konce října. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.

Nabítu vzpomínka na Ronnieho Jamese Dia a víte, co v šipkařské hantýrce Dio znamená? Jde o double in, double out, tedy o hru, která se musí jak otevřít, tak uzavřít zásahem do libovolného dvojnásobného pole, tedy double, anebo do středu. No a s tímto formátem se hraje i World Grand Prix a novým nebo přesněji staronovým šampionem se včera v anglickém Leicesteru stal domácí Luke Humphreys. Ten se při posledních čtyřech ročnících vždycky dostal až do finále a stejně jako v roce 2003 dokázal Welshona Price zase porazit.

Láska je jako kyslík a i kyslík potřebujeme k zahoření, ano, a svíti, no, i oheň svítí, takhle to vymyslel Louša a chtěl vám sebrat první udírnu firmy Kaiser. Ale to ještě není ten správný okamžik, ten soutěžní kouřový signál, který se k vám bude linout z našeho vysílání, přijde opravdu, až bude stoupat dým. Počkejte si na to a pak volejte na linku 210 32 33 34. Podrobnosti o naší soutěži, včetně cen, najdete na našem webu, kde si tedy onu Kaiserovu v uvozovce rybářskou třicítku, ale nikoli nutnou jenom pro rybáře, můžete i prohlédnout a pak ji buď dneska, zítra, ve středu nebo ve čtvrtek vyhrát. Lehká a snadno přenosná udírna, ideální pro rybáře k vodě, kempaře anebo i domů na balkon, pokud teda okolí nevadí trošku toho vonavého kouře. Po vytažení je vysoká 90 cm, jinak v tom složeném módu na přenos 53 cm a je vhodná i pro uzení dlouhých ryb, jako jo, když se natáhne, tak když chytíte sumce, tak ho do té udírny taky můžete dát. No a pokud vyhrajete v pátek, to bude finální den naší soutěže, tak můžete vyhrát velkou Kaiserovu stovku, což je elektrická udírna a číslo sem ke mně 210 32 33 34, takže jsme si to tak nějak vysvětlili.

Co pak nedělní ráno? To tu bylo včera. Dneska je pondělí, o pondělí má písničku kapela Boomtown Rats o té 16-leté dívce, která střílela na své základce a když se jí ptali proč, tak svůj čin ospravedlnila tím, že prostě nemá ráda pondělí. My si teď taky kapelu Boomtown Rats budeme hrát, protože jejich frontman, irský hudebník, aktivista, který je taky znám tím, že pořádal charitativní koncert Live Aid anebo že hrál hlavní roli Pinka ve filmu Pink Floyd The Wall, tak Sir Bob Geldof, který teda co by Irby neměl užívat, ono označení Sir, ale dostal šlechtický titul od královny, tak ten má dneska 75. narozeniny.

Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Je 8 hodin a v husté mlze na dálnici z Brna na Prahu nepřehlédněte začátek kolony na 35. kilometru. Na 28. překáží v levém pruhu hromadná nehoda. A když už jsme v této oblasti, tak Benešovská trojka je v půlhodinové koloně směrem na D1 od čtyřkol, protože u Senohrab je dvojí omezení. Další půl hodinu ztratíte od Dasného na Budějice anebo na 105 od Hluboké nad Vltavou. U toho kruháku, co to tam spojuje, vyprošťují nabouraný tyrák a fronta je i od Budějovic od Globusu. Záchranáři taky zasahují u nehody dodávky mezi Turskem a Velkými Přílepy. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Bý.

0: Rádio Beat. Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz
1: Rádio Beat. Počasí.
2: Dnes by se mělo postupně vyjasňovat, teploty 18 až 23. Zítra nejprve po ránu opět mlhy nebo nízká oblačnost, postupně slunce, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Hokejový brankář Lukáš Dostál dnes 29 zákroky pomohl v NHL Anaheimu k výhře nad Floridou 3-2 po prodloužení. Vyhrál tak i druhý zápas sezony. Vejmelka v brance Utahu podlehl Rangers 2-4 a Hronek asistencí neodvrátil porážku Vancouveru s Vegas 2-3. Tenistka Muchová vyhrála nad Samsonovovou a v osmifinále turné Masters v Pekingu doplnila Noskovou s Bartuňkovou. Bejlek tam naopak skončila na raketě Osakové. Lehečka postoupil do semifinále akce v Tokiu přes Paraguajce Vajecha. Poslanec Turek se omluvil za tvrzení, že zaměstnanci Seznamu nahlížejí do e-mailů uživatelů. Přiznal, že jeho výrok o bezpečnosti schránek byl nepravdivý a nepodložený. Spojené státy chtějí do konce října uspořádat třístranné jednání s Ukrajinou a Ruskem o ukončení války. USA jako možné místo schůzky navrhují Spojené arabské emiráty. A nakonec v Českém Švýcarsku začala stavba nové turistické stezky mezi Mezní Loukou a Meznou. Vyhneme se tak chůzi po silnici s auty. Má být otevřená v příští sezóně. Více mluvčí Tomáš Salov.
3: Těleso té cesty už dnes vede lesem a naváže na tu pěšinu, která se také dočká úprav, a to zejména ohraničení ze stran, aby ta cesta byla pro návštěvníka jasně viditelnou.
2: Zprávy tímto končí a nadále vám přejeme hezké pondělí s datem 5. října 2026. Přicházejí Iron Maiden.

Tak ten taky neví, co chce. Teď si stěžoval na promarněné roky na turné s kapelou na stesk po domově a rozpadající se rodiny. No a ještě ani nedojel aktuální turné s Iron Maiden. Mimochodem dneska hrají v hlavním městě Salvadoru a po Americe je čeká ještě turné s Megadeth po Austrálii a dvě zastávky v Japonsku. A už zpěvák Bruce Dickinson ohlásil, že přijede se svým solovým projektem k nám. V červenci bude obrážet evropské festivaly a bude jedním z taháků na Masters of Rock ve Vizovicích. Třeba vedle kytaristy Slashe, Lord of the Lost anebo švédských Therion. O víkendu pak přišla zpráva, že se k nám v roce 2027 chystají i Američani s polskými předky. Ano, bratři Kiskovi, tedy kapela Greta Van Fleet, přijedou do pražské O2 arény 22. května. V pátek jdou lístky do prodeje, pro členy Live Nation už ve čtvrtek. O téhleté kapele se tvrdí, že to jsou následovníci Led Zeppelin. Někoho to těší, někoho ne, ten asi na jejich koncert nepůjde. Mimochodem, pustíme si tedy teď jejich učitele, když je dneska ten světový den kantorů.

0: Konečně už hrají na tenisovém China Open, se pokusí do osmifinále dostat Marie Bousková. Soupeřkou jí bude domácí divoká karta Čengová. Tu bych v žádném případě nepodceňovala. Na US Open uspěla v kvalifikaci a pak kosila hvězdná jména, vyřadila Kazašku Putincevovou, pak Američanku Kýsovou i Polku Švjontekovou. Tak snad to Maruška zvládne, ale koukám, že hned přišla o podání. No, takže už máme dál Bartuňkovou, Muchovou i Noskovou. Linda dneska v Pekingu mimochodem hrála čtyřhru. Společně s Dánkou Tansonovou vypadly hned ale v prvním kole. Ve studiu Beatu v 8.21 Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Kristýna Zemanová vyhrála úvodní závod českého poharu v cyklokrosu v Chýnově. Mezi muži zvítězil Belgičan Mason, druhý skončil Václav Ježek. Hazenkářky Baníku Most prohráli v úvodním zápase kvalifikace Evropské ligy. Ve Skopje podlehli domácímu týmu Gjorče Petrov 18-22. Po poločase byl stav vyrovnaný 10-10. Hazenkáři Karviné zůstávají po pěti kolech jediným 100% týmem extraligy. V Lovosicích vyhráli 29-27. Hazenkáři Plzně porazili Zlín 37-33 a dál v extralize neprohráli. Na vedoucí Karvinou ztrácejí bod. To byly menšinové sporty.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: parťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210, 32, 33, 34.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 9:30. Za mlhou hustou tak, že by si i rákosníček nakrájel, jsou nehody na dálnicích. Stále platí, že na D1 z Brna na Prahu na 28. kilometru ještě před mostem přes Sázavu se v levém pruhu řeší srážka několika aut. Brzdí se na 35. kilometru. Krátká kolona ve špatné viditelnosti je i na dálnici z Ostravy na Frýdek Místek. U sjezdu na Paskov na 43. kilometru. Tady je rána taky v levém pruhu. Bez nehody v ranní špičce ztratíte teď minimálně 40 minut na dojezdu do Prahy po plzeňské dálnici od 7. kilometru.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes má být zpočátku většinou oblačno, v těchto chvílích místy mlhy. Během dopoledne začne mraku ubývat postupně až do vyjasnění. Teploty 18 až 23, na horách kolem 15, na Šumavě 19 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejisty Komety Brno posílil kanadský obránce Aaron Irving. Před startem extraligy skončil ve Spartě a v Brně podepsal smlouvu do konce sezony. Státní zastupitelství zastavilo stíhání Čecha, který bez povolení tehdejšího prezidenta Zemana bojoval v ukrajinské armádě proti Rusku. Rozhodnutí ještě může zvrátit nejvyšší státní zástupkyně. Vinaře nyní trápí hejna špačku, která ničí zbylé hrozny. Ve vinicích proto nasazují solární plašiče napodobující zvuky dravců. Zařízení prý ochrání až 6 hektarů vinice. Dnes dochází v jízdních řádech MHD v Mladé Boleslavi k několika úpravám.
2: Jde o dvě změny. Je to nová linka číslo 35 a nová autobusová zastávka v průmyslové zóně. V případě nové linky je to o tom, aby děti stíhaly spoje u 5. a 6. základní školy. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: A nakonec mapy.com pomalu přecházejí na vektorové mapy, některým uživatelům se ale načítají pomalu. Problémy může vyřešit návrat k původním bitmapovým mapám úpravou cookies. Po krátkých zprávách vám přejeme úspěšný první den tohoto týdne.
0: Radio B. Classic Rock.

0: 30 cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 34. Rádio Děda. Čte Honza.
2: Takže u mikrofonu máme velice vzácného hosta. Je to sám Jaroslav Uhlíř.
3: Hitmaker.
2: Není potřeba dál představovat. Jaroslave, 3 otázečky na vás, respektive 4. Jak se cítíte ve společnosti takovýchhle kapel, které jsou o nějakou 1 až 2 generace mladší než jste vy?
3: Já ten první šok už mám za sebou. To bylo před 2 rokama, když mě skupina 3 sestry pozvala na Keltskou noc. Já jsem říkal, že to bude průšvih, že mě vypískají publikum a takhle. Nestalo se tak, takže z toho šoku už jsem venku a cítím se dobře, protože mně se líbí 3 sestry, že dělají srandu muziku, že to není hrozně jako zachmuřený a takhle, že jo, tak dělal jsem si moc dobře.
4: Aby v rádiu Děda nebylo jenom mluvený slovo, v každém díle zazněla jedna píseň. Skládali a nahrávali je Fenek se Zemánkem na pokoji za silný podpory hudebního programu, takže to mělo hodně syntetický zvuk. Každý flák byl jakoby od jiný kapely. To znamená, minule jsme zde měli skupinu Lucifortor a dnes vám, vážení posluchači, zahrajeme písničku od kapely Vošťuráci. A vážení posluchači slyšeli buď anální disco, přeslazený ploužák, country o slipech nebo východoněmecký brutal metal.

Ty písničky byly prvoplánově pitomí, ale jinak to myšlený ani nebylo. Nicméně v zájmu českého šlágr trendu, že co je blbý, to se prodá, Fenka se Zemánkem zcela vážně oslovilo jedno hudební vydavatelství. A o měsíc později se na pultech objevila deska s názvem Hity Rádia Děda.

No, díru do světa to sice neudělalo, ale bylo kolem toho spousta srandy. V finále všeho byl živej koncert hitů Rádia Děda v Lucerna Music Baru, což byl super večírek, kde se slezlo spousta kámošů a skončilo to jak jinak než krutou kalbou. Od té doby je frekvence Rádia Děda volná.

Myši se spakují a zmizí za polštáři, až já chytím draka, tak přijde vejvoďák. Mělo by to být už za čtvrt hodinu. V 9 v rokové detektivce můžete vyhrát poslední kriminálku nedávno zesnulého skotského spisovatele Petra Maye. Černá zátoka. Nečekané pokračování už uzavřené trilogie z ostrova Lewis. O 2 hodiny odpolední si místo tupláků celý říjen hrajeme desky, které vyšly před 50 lety. Tedy i dnes po 14. hodině čekejte se Standou Rubášem návrat do roku 1976. Písničky z posledních 16 let od rockových matadorů jako Ronnie Wood, Don Airey nebo Vláďa Myšík nám bude dneska po 19. hodině na beatu pouštět v pořadu Krásné nálezy Jaroslav Císař. A pak na kus řeči na 3 hodiny dorazí Otaseman, aby tu dneska v rytmu valčíku uzavřel 11 skladbami po 11., tedy 23. Martin Vysušil. Jinak odpoledne bude mít svoji klasickou zprávařskou směnu Pepa Lábu. Ale cestou domů to vezme oklikou a i s kytarou se zastaví na rozhraní Smíchova a Radlic. Od 19. hodiny má koncert v restauraci u prince Miroslava. A i tam se ho můžete zeptat, kde tady u nás uskladňujeme ty vaše udírny. Ať už ty menší, skládací, přenosné Kaiserovy třicítky, anebo tu velkou, co můžete vyhrát v pátek, elektrickou stovku. Jediné, co určitě z Josefa nedostanete, je informace o tom, kdy se bude dýmit vysílání, kdy tedy dojde na ten soutěžní signál. Ale až na to dojde, tak pak vytáčejte linku 210 32 33 34, tedy až začne stoupat dým.

0: Ahoj, tak podle vašich zpráv rákosníci bydlí pravděpodobně skoro po celé republice. Nicméně, jako každý podzim, opakování matka moudrosti, takže prosím vás, denní svícení fakt nestačí. Zapněte si ty světla a hlavně ty mlhovky, proto se to jmenuje mlhovka. Tak zdar.
1: Býťáci řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Jmenoval se Adam. Žil doslova v ráji. Měl dost místa a jídla vrchovatě. Rostl a bylo na něm vidět, že opravdu nestrádá. Když nastal čas, uvedl jsem ho do hlubokého spánku. Vyjmul mu žebro a výsledek?
1: Boží, doslova boží. Takový Eva neumí.
2: Nejen žebra, ale i klobásy, ryby, sýry, vepřové, kuřecí, čerstvé, voňavé, vyuzené.
3: Také to cítíte.
2: Už brzy to může být i váš příběh. Až uslyšíte na mýtu stoupat dým, volejte do studia a vyhrajte z Brusu novou udírnu Kaiser. Máme pro vás Kaiserovi 30 a dokonce i jednu pořádnou 100. Tak buďte ve střehu. Udíme celý tento týden na Rádiu Beat.
4: Schořela ti udírna? Nevadí.
5: Zajdi na udírny.cz.
4: Objednej si novou, pořádnou, nerezovou s 5letou zárukou od Kaisera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 9 hodin a na dálnici z Brna na Prahu už na 28. kilometru nehodu došetřili a kolona se rozpouští, ale opačně pozor za chodce rady. Na 31. kilometru stojí v husté mlze porouchaná dodávka ve stoupacím pruhu. Na dojezdu do Prahy po D1 byla Uchodova nehoda, ta už je taky pryč, tak snad se ten provoz mezi 8. a posledním kilometrem taky dá do pohybu. Zastavují v Blance, kromě ranní špičky teď máme nově i nehodu ve Strahovském tunelu směrem z Břevnovla k Vltavě. V levém pruhu se tam srazila dvě auta a kolona je skrz celý Davidský tunel. A taky se tam nedá dostat od Kulaťáků po Svatovícké, tady je to úplně plné. Pozor taky na dálnici z Prahy na Slaný za letištěm na 3,5. kilometru se srazil kamion s osobákem. Na dálnici z Hradce na Prahu je ťukanec u Jirenského sjezdu na 8. kilometru a pokud budete D11 opouštět na exitu 39, tak počítejte, že silnice na Poděbrady je úplně plná, protože u toho kruháku u Teska překáží bouračka. Tak víťáci, dobrou jízdu a vydařené pondělí.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Teran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Teran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
2: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherymotor.cz.
8: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
11: Radio Beat. Počasí.
12: Dnes by se mělo postupně vyjasňovat, teploty 18 až 23. Zítra nejprve po ránu opět mlhy nebo nízká oblačnost, postupně slunce, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů.
13: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
12: Pilot Formule 1 Max Verstappen vyhrál velkou cenu Bahrajnu v Malajzii. Druhý Antonelli zvýšil náskok v čele mistrovství světa na 84 bodů před týmovým kolegou Russellem. Třetí skončil Hamilton. Fotbalista Štěpán Chaloupek kvůli poranění vynechá zítřejší zápas české reprezentace v Anglii. Od národního týmu se už odpojil. Slovenská policie zadržela matku 13-letého chlapce, který na škole na severu Slovenska minulý týden zabil dva lidi. Žena podle médií po tragédii vyhrožovala ředitelce školy smrtí. Nyní je ve vazbě. Seznam.cz čeká na písemnou omluvu od poslance motoristů Filipa Turka. Omluvu zveřejněnou na sociálních sítích nepovažuje za splnění povinnosti uložené soudem. A nakonec si řekneme, jak to letos vypadalo s vodáky na Lužnici. Slovo dostává Jan Wiplinger z vodácké základny Suchdol nad Lužnicí.
14: My tady na Lužnici žádnou zadrženou vodu nemáme, bohužel, takže ten stav byl opravdu velmi nízký, ale úsek ze Suchdola do Majdoleny, ten krátký úsek 7-kilometrový, se ještě dal tak jako s obtížema jezdit a pár vodáků se tady na Lužnici vyskytovalo.
12: To byly další zprávy.
15: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje. Teď!

0: na Rádiu B.
1: Strašně rychle to uteklo, víkend je fuč, startuje první detektivka v tomto týdnu, tedy úplně nová detektivka v tomto týdnu. Já jsem Vejvodák, přeju vám hezký den. Ve hře je knížka, kterou napsal Peter May, jmenuje se Černá zátoka, do češtiny ji přeložil a nutno říci, že famózně pan Filip Drlík. Kdo máte chuť na tuhle knížku Petra Maye, bohužel tady je napsáno, Peter May je autor, kterého chcete následovat až na konec světa. Napsal to deník The New York Times, bohužel tato slova působí trošku hořce, protože Peter May, tento spisovatel velmi slavný, pár dnů nebo před pár dny, bohužel zemřel. Je to jeho 100% poslední kniha, Černá zátoka, kdo máte chuť ji mít a přečíst si ji, musíte podle nápověd a indicí poznat, koho dneska Hergot v detektivce na beatu hledáme. Neřeknu vám vůbec nic k té první nápovědě, protože asi poznáte, o co se jedná. Teď akorát si to tak sesumírovat v hlavě a určit stáří a jakmile se vám to povede určit to stáří, tak byste se od toho mohli odpíchnout. Tady je indicie číslo 1 pondělní detektivky na beatu.

0: Vývoj vašeho děťátka se již zpomalil, obzvláště ve srovnání s tím, jak rostlo na začátku. Což ovšem neznamená, že by se dále nic nedělo. Měkké části jeho lebky se pomalu zacelují a čím více zoubků mu naroste, tím lépe bude moci kousat. V tomto období se také začne projevovat jeho osobnost. Bude již vyjadřovat emoce typu hněv nebo nadšení. Nebude je však ještě schopné ovládat, proto se u něj objeví první záchvaty vzteku. Možná se také bude šťourat v jídle, protože postupně začíná rozpoznávat, co mu chutná a co ne.
1: Tak záchvaty vzteku a šťourání se v jídle nejsem nelida, malinko vám ještě podnapovím. Ano, je to dítě ve věku 12 měsíců, 210, 32, 33, 34.

0: jeden
1: vítěz.
2: Detektivka na rádiu
0: Vítěze budeme mít, to slibuju, leda, že bych si zase uhodnul detektivku sám, ale dneska to vypadá, co se týče techniky, naprosto všechno v pořádku. 210 32 33 34, koho tedy hledáme? Rádio, prosím.
3: Ahoj, mé jméno, tady prosím tě, nemůže to být Nirvana.
0: Hele, ty mluvíš, jako kdyby jsi byl na ISS, jo, na mezinárodní vesmírné stanici, jako do vysílačky, ale Nirvana to není.
3: Tady už tě mám na uchu,
0: no, proč to?
3: Nemohla by to být Nirvana.
0: Říkám, Nirvana to není, ale proč zrovna by to měla být Nirvana, kvůli čemu?
3: Podle toho jména na tom obalu z desky.
0: Jo, tohle, jakože to dítě, člověče, tak to si myslím, že je ještě mladší dítě než 12 měsíců, no.
3: Tak.
0: Nevadí, pokračuj dál v práci, je vidět, že dřeš.
3: Díky.
0: Tak zatím, čau, ahoj.
3: Díky, ahoj.
0: To byl první špatný tip, druhý je od koho? Rádio, prosím.
4: Dobrý den. Láďa Slavičín.
0: Dobrý den do Slavičína, Láďo, tak co jsi připravil pro nás, jakou historku?
4: Historku asi ne, ale podle nápovědy, tak jestli by to nemohl být pražský výběr.
0: Kvůli čemu?
4: No, dítě, tam bečí.
0: Ano.
4: Tak, jejda, jak se jmenuje ta píseň?
0: Je dobrý, že ve Slavičíně, jak voláš ze Slavičína, že dítě bečí, jo? Jinak by mohlo dítě i brečet, nebo ono se klidně i mohlo smát, jo? To se těžko rozpoznává ve 12 měsících.
4: No, ale podle těch, ano, zubů, zubaře, takže to není třeba zubatá.
0: Není. Ne, výběři to nejsou. Dneska v českých vodách nelovíme. Ani tím pádem u českých zubařů.
4: Nelovíme.
0: Lovíme jiných vlnách a vodách. Tak zatím, děkuju, čau.
4: Tak jo, děkuju.
0: Tak
4: ahoj.
0: Zatím máme za sebou dva typy, oba dva jsou blbě. Třetí přidá kdo? Radio Beat, prosím.
5: Ahoj, tady Petr.
0: Petře, co ty máš teda pro nás?
5: Já bych měl Nirvánu.
0: Tu jsme zrušili, hele, je to minuta zpátky. Zatím děkuju, Petře, čau, ahoj.
5: Jo, ahoj.
0: Ne, že my jsme jako zrušili Nirvánu, že už by neexistovala, ale víme, že dneska ji jako nebudeme hrát. Teď je kdo na drátě?
6: Nazdar, Vévodo, čau.
0: Nazdar, zkus to.
6: No, kysáci to nebudou, to je jasný, ty jsi takový kulišák, no. Hele, tam je jasný Jirka Schellinger a jeho miminko.
0: Viď? Hele, to je zatím ze všech, co se dovolali dneska nejvíc blbě, jo? Ale zase
6: to nevadí,
0: hele. Na druhou stranu.
6: Já už jsem si zvykl.
0: Ano, tobě je to de facto jedno. Děkuju, zatím, čau.
6: Čau, ty víťáci, čau.
0: A ještě někdo v rychlosti, nebo bychom dali, Radio Beat, prosím, kdo teď?
7: Ahoj, ahoj, Tereska.
0: Teresko, koho hledáme?
7: Zkouším Nirvánu.
0: Ne, Nirvána to není, docela se zasekli. Pozor, pouštím druhou nápovědu, která vyloženě, ale vyloženě hází jiskru. Jo, tak čau.
7: Ahoj.

0: uráží mě právě to, že je to jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu B.
2: Tak zatímco telefonujete a to, co i píšete přes aplikaci nebo přes SMSky, tak až úplně příliš, že by vám to bylo jasné, se říci nedá. 210, 32, 33, 34 po druhé nápovědě. Kam se podíváme? Rádio, prosím.
3: Ahoj, dej Pepo.
2: Pepiku, nazdár, tak zkus to, co tě napadlo teda v Nekvasovech.
3: Ale. Napadli Queenie.
2: Queenie, ty to nejsou, ale 8. a 10. v IMAXu dávají Queenie v Budapešti, ten remasterovaný film po 40 letech, obnovená vlastně jakoby premiéra, ale nový zvuk, nový obraz, do 4K to naskenovali. Kdyby si měl z Nekvasov u Nepomuka cestu do Prahy, tak se můžeš v IMAXu zastavit na tom, jo, by tě docela bavilo.
3: By tam muselo něco být, pořádná kapela.
2: Jo, pořádná kapela by tam musela být. No ale zatím to necháme takhle, jak to je, tedy status quo. A tobě přeju hezký ráno, Pepo. Měj se. Ahoj, čau, těvuch. Tak Pepík, vidíte, pořádná kapela. Kdo teď na telefonu? Rádio, prosím.
4: No, Jitka, ahoj.
2: Nazdár.
4: Hele, nemohlo by to být Dítě času?
2: Dítě času jako Child in Time, nebo tak
4: nějak? Jasně, no.
2: No, není, no.
4: Aha, no tak škoda.
2: Není. Ale pozor, až to uhodneme potom, tak jednu skladbu, konkrétně jmenuje se Love Child, tak bychom si mohli zahrát, jo? Když si to takhle nakousla teda. No,
4: jenom jo, prosím,
2: řekni mi, to dítě, to si poznala, že jo, 12 měsíců?
4: No tak jasně, no a dítě v čase, jako tak mě nenapadlo rychle nic jiného, než pojdi, že jako, tak jako prostě to mi dávalo logiku.
2: Zkusím tě logicky k tomu navést, malinko tě připostrčit, 12 měsíců, to znamená jeden...
4: Rok.
2: Slyšeli jsme hlas toho dítěte ve 12 měsíci.
4: Voice.
2: Rock. Tak zatím, čau, ahoj.
4: Nazdár.
2: To byla, ale pozor, nakonec velká nápověda, protože Jitka se tím jako prokousala celkem jako snadně. Rádio Beat, kdo
5: halo,
2: teď?
5: Halo.
2: Nazdár.
5: No, čau, vejvodňáku. Prosím tě, tipuju to, že by to mohli být Floydi.
2: Pink Floyd, proč by to zrovna mělo padnout na ně dneska?
5: Ale já tě vůbec neslyším teda, bohužel.
2: Jo, no tak to, takhle, je to blbě, jo, takže...
5: Blbě,
2: je to
5: no,
2: blbě.
5: Tak jo.
2: Tak čau, ahoj.
5: Čau.
2: To je škoda, protože ty Floydy bych docela i chtěl vysvětlit. Teď je kdo na drátě, telefonu nebo...
6: No, zdravím, tady Ota.
2: Oto, ty bys to mohl vědět, nebo se pletu?
6: No, já bych zkusil Pink Floyd.
2: A proč?
6: Tam byly nějaký měsíce, tak jsem si to spojil s tou diskou Dark Side.
2: Jako
6: of the
2: Dark
6: Moon.
2: Side of the Moon, jo. Měsíců tam bylo 12 a už víme, že je to tam kvůli tomu, že 12 měsíců je jeden rok a byl tam slyšet hlas toho dítěte v jednom roku. Takovej hlas roku, bych řekl. A to, teď jsem to řekl skoro celý teda, jo, tady už není nad čím přemýšlet. No a ve druhé nápovědě, to si poznal, co to bylo za skladbu od Johna Lennona?
6: To nevím, vím akorát, že to hrál Lennon, ale jo. To název neznám.
2: Instant Karma se jmenuje ta písnička, jo?
6: No.
2: No, tak vidíš, jak ti to pomohlo, tak zatím, čau, ahoj.
6: Jo, díky, ahoj.
2: To bylo úplně evidentní, že ti posunuli zase kousek dál. Radio Beat, kdo teď?
7: Ahoj, Vejvodo, zdravím.
2: Nazdar.
7: Scream.
2: Kdo?
7: Scream.
2: Cream, jako smetana.
7: No, Scream.
2: Jo?
7: Scream.
2: Jo, Scream. Jako, tak ty to taky nejsou, hele, jo, protože,
7: no,
2: hledáme jednoho chlapa a ten pochází z téhle kapely původně. Poslouchej třetí nápovědu. Čau, ahoj.
7: Okay, díky vám, ahoj.
8: Další cvik, nebo teda další taková partie, kterou není nutný cvičit a spousta lidí prostě chtějí mít, že trapez, obrovský trapez, aby vzali z krk a tak dál. Bude prostě jako základ, zásadní věc. Jo, čím větší trapez, tím opticky užší rameno, právě jak střecha, a ne jako prostě pořádnej volehranou, jo.
2: Tak 210, 32, 33, 34.
9: Hle tvůj sám, jenž opil se tvou krví, teď do kůže se opírá.

0: Rádiu B.
1: 210, 32, 33, 34, tři nápovědy už známe, chlapka hledáme, Rádio B, prosím.
2: Tady Zdeněk Mělník.
1: A zdar Zdenku, takže jak je to, už se těším, že to řekneš.
2: A já jsem myslel kapelu, že budeme hledat, ale ty si řekl jednoho chlapa a já bych řekl, že to je Billy Idol.
1: Billy Idol je hlas roku, jo, Voice of Rock a pochází ze skupiny Trapez a má desku, která se jmenuje Return of Crystal Karma, jo. Ne, Billy Idol to není. Tento ne. Tak čau.
2: Já podle toho live čaj. Dobrý. Ahoj,
1: jo, čau. To, na to troufnu si říct, že na tu skladbu dojde. Radio Beat, halo?
3: Ahoj, tady David.
1: Davide, máme to, nebo nemáme to, nebo co s tím máme to, nebo co?
3: Glenn Hughes,
1: proč?
3: No, Voice of Rock a ano, Trapez.
1: Ano, přesně tak, kapela Trapez, že jo, Voice of Rock, to je přezdívka Glenna Hughese. Jsem koukal 75 let, to je mladý kluk ještě, člověče. To má podle mě 20-30 desek ještě před sebou, Monkey Business se mají na co těšit, hele, s nima udělá ještě minimálně 4 další. Správně, je to Glenn Hughes. Máš tady knížku, kterou napsal Peter May, bohužel tenhle spisovatel Peter May je tu pár dnů zpátky, tak zemřel. Máš tedy jeho 100% poslední knížku, Černá zátoka se jmenuje. Můžeš si ji přečíst, my ti pošlem. Díky za to, že si uhodl a rozpoznal Glenna Hughese, budeme hrát jeho muziku, jak žil s Purplema, se Sabatama, tak i jeho solovky. Doufám, že to všechno stihneme. Krátký zprávy s Petrem Šimáčkem a jdeme na to. Děkuju, gratuluju.
3: Jo, díky.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes nejprve oblačno, hlavně v severozápadní polovině Čech, možnost mlh. Během dopoledne se rozpustí a mraků začne ubývat, odpoledne a večer na většině území jasno. Teploty 18 až 23, na horách kolem 15, na Šumavě 19 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Cyklistka Eva Drhová dojela šestá v závodě juniorek na mistrovství Evropy v silniční cyklistice. 18-letá Češka tak vybojovala nejlepší výsledek české výpravy. Vstupenky na britský hudební festival Glastonbury se vyprodaly za pouhých 42 minut. Akce se uskuteční v červnu. Po měsíční opravě otevřeli 7 kilometrů dálnice D11 u Chlumce nad Cidlinou. Omezení tam skončila. Pražské náměstí Bratří Synků a sousední Otakarovu ulici čekají změny.
2: Důvodem je stavba nové linky pražského metra. Dopravní podnik zveřejnil vizualizace stanice Nusle, která bude 13 metrů pod zemí a také jejího okolí. Vestibuly budou v obou částech, na náměstí budou dva výstupy a výtah, v Otakarově ulici pak bude výstupů 5 a také výtah. Honza Navrátil, Praha.
1: A nakonec, Apple chystá několik novinek, iPad mini má dostat čip A20 Pro a kameru na delší straně, obnovy se dočká také HomePod mini a Apple TV 4K. Představení se očekává nejpozději do konce října. Poslouchali jste krátké zprávy na B.

To je ta skladba, kterou jsme si slibovali, tedy Love Child od Deep Purple. Je to z desky Come Taste the Band z roku 1975. Autoři jsou sice tedy Tommy Bolin jako kytarista, David Coverdale, co by zpěvák, ale Glenn Hughes a bubeník Ian Paice stvořili v té době, řekl bych, skoro až nepřekonatelnou rytmickou sekci a společně tedy s klávesákem Johnem Lordem si v téhle skladbě vyloženě chrochtali blahem. My jsme dneska hledali Glenna Hughese, od začátku to byl on, ke kterému směřovali nápovědy. První indicie, dítě ve věku 12 měsíců, slyšeli jsme i hlas tohoto dítěte, hlas tedy ve věku jednoho roku, hlas roku, The Voice of Rock, což je právě Glenn Hughes, tedy přezdívka Glenna Hughese. V hudební branži je hlas roku, tedy The Voice of Rock. Druhá nápověda, John Lennon, Instant Karma, skoro jako album Return of Crystal Karma, to je album Glenna Hughese, které vydal v roce 2000. Třetí indicie, to byla od Filipa Grznára. Filip Grznár mluvil o trapézech, no a právě trapéz, tak byla anglická skupina, ve které se Glenn Hughes vlastně realizoval úplně na začátku. Je to kapela, která ačkoliv jako nebyla úplně komerčně až tak úspěšná, tak vychovala spoustu známých muzikantů, kteří se potom následně rozutekli do obrovských kapel. Kytarista Mel Gilley do Whitesnake, bubeník Dave Holland do Judas Priest, zpěvák Peter Golby do Uriah Heep, no a Glenn Hughes do Deep Purple a také do Black Sabbath. A když hovoříme o Black Sabbath, tak v roce 1986 vyšla deska Seven Star. Na té desce je skladba, která se jmenuje Turn the Stone, a tu si teď zahrajeme. Mimochodem, je to jediná deska kapely Black Sabbath, kde zpívá Glenn Hughes. A takhle to v roce 1986 vypadalo.

0: podobně jako skupina Lucie zpívá, je to v krvi, co v tvou hlavu přepadá, tak i Glenn Hughes má podobnou tematiku In My Blood. To je poslední píseň, kterou stihneme od Glenna Hughese zahrát v Detektivce na beatu při té první v tomto týdnu. Věřím tomu, že jste si s Glennem Hughesem stejně já pošmákli, nebo stejně jako já pošmákli. Teď už je připraven Shimmy na zprávy na 10. po zprávách potom Maidni, Santana a nebo Princess of the Universe. Doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Dávejte si pozor, na dálnici D1 na 47. kilometru ve směru do Prahy je tam bouračka dvou osobních aut. Stejně tak buďte pozorní na D11 na 8. kilometru na příjezdu do Prahy. V pravém jízdním pruhu trefilo osobní auto dopravní značení. Pozor na 18. jedete-li do Sedlčan od Příbramy, je to vlastně na příjezdu do Sedlčan od Příbramy, je tam bouračka dvou osobních aut, palivo vyteklé na silnici, na místě už jsou hasiči a také záchranka. Pozor na Berounsku v Hořovicích v ulici 9. května se srazila dodávka s bagrem. Na Vsetíně v ulici Matouše Václavka se řeší bouračka dvou osobních aut. A pozor v Praze v Patočkově ulici před vjezdem do tunelu ve směru do centra hlavního města je havárka osobního auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio B. Počasí.
1: Dnes by se mělo postupně vyjasňovat, teploty 18 až 23. Zítra nejprve po ránu opět mlhy nebo nízká oblačnost, postupně slunce, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Hokejisté Třince vytvořili nový rekord extraligy, pokračuje sporták Petr Plintovič.
2: Od 20 hodin a 45 minut se čeští fotbalisté představí v Anglii a v Lize národů budou chtít získat první body. Všechny tři dosavadní zápasy Češi prohráli, naposledy v sobotu ve Španělsku 1-3. To Anglie se na utkání naladila vysokým vítězstvím 7-0 v Chorvatsku.
1: Fotbalisté Portugalska porazili Norsko 2-1 a jako první si zajistili postup do čtvrtfinále Ligy národů. Nizozemsko zdolalo stejným výsledkem Srbsko. Babí léto v Česku vydrží do čtvrtka, teploty budou stoupat až ke 24 stupňům, v pátek se výrazně ochladí na 10 až 15, o víkendu zůstanou maxima pod 20 stupni. Na horách by se mohly objevit i vločky sněhu. Některé lanovky v Krkonoších a Orlických horách omezily provoz na víkendy nebo ho úplně zrušily, v hlavních horských střediscích ale dál jezdí denně. A nakonec Elon Musk přejmenuje AI divizi SpaceX na SpaceX SI. Reaguje tak na výzvu Donalda Trumpa, aby se místo umělé inteligence používal pojem superinteligence. Zprávy jsou u konce a z redakce vám přejeme hezké pondělní dopoledne a dáme si Iron Maiden.

0: narodil se Adam. Žil doslova v ráji. Měl dost místa a jídla vrchovatě. Rostl a bylo na něm vidět, že opravdu nestrádá. Když nastal čas, uvedl jsem ho do hlubokého spánku. Vyjmul mu žebro a výsledek?
1: Boží, doslova boží. Takový Eva neumí.
2: Nejen žebra, ale i klobásy, ryby, sýry, vepřové, kuřecí, čerstvé, voňavé, vykuzené. Také to cítíte. Už brzy to může být i vás.

Z programu Rádia Beat 11 minut, spíš ne 10 a půl minuty před půl 11. dopoledne. Už jste slyšeli, ta zpráva k vám určitě doletla, že celý tento týden tady na Beatu soutěžíme nebo hrajeme o udírny Kaiser. Jsou to udírny pořádné, poctivá ruční práce z české fabriky na Vysočině. Vydrží to věky. Máme dva druhy k dispozici pro vás. Za prvé tedy Kaiserovu 30 a za druhé Kaiserovu pořádnou 100, jak znělo v upozornění a v promu před chviličkou. Do té 30 nám dáte třeba 4 kila krkovice, nebo bůčku, nebo třeba krůtích prsou. Kaiserova pořádná 100, ta už je pro fančmekry, tam do ní nafedrujete 50 klobás, nebo 25 pstruhů, anebo třeba 15 kilo špeku, jak kdo by potřeboval. Proto, abyste mohli Kaiserovu udírnu vyhrát na Beatu, musíte pozorně poslouchat a jakmile začne stoupat dým a začne se vám čoudit z rádia, ať už v autě, v tabletu, nebo máte-li ještě starý autorádio, kam se strká ještě kazeta, tak z té zdířky na kazetu, když se vám začne valit čout do auta, tak volejte, protože v ten moment vyhrajete Kaiserovu udírnu. Já si myslím a věřím tomu, že ten stoupající dým celkem jednoduše poznáte, jakmile to přijde, buďte ve správný okamžik na správném místě, dovolejte se a udírna bude vaše. Držím palce!

Tohle je velmi chytlavá medolie, anebo i melodie skupiny Cheap Trick, minutu po 10:30 dopoledne, za okamžik David Bowie, budeme hrát Europe, anebo AC/DC, přijde Šimi do studia na menšinové sporty, sledujeme házenkářky Baníku Most v kvalifikaci Evropské ligy a po 9 letech máme velkou slávu na pardubické Zlaté přilbě. Podrobnosti za okamžik v menšinových sportech na Beatu.

0: Prašinové sporty na rádiu Beat.
1: Plochodrážní jezdec Jan Kvěch vyhrál zlatou přilbu v Pardubicích. Po 9 letech tak ovládl prestižní závod Znovu český jezdec. Václav Milík, poslední český vítěz z roku 2017, skončil 10. Sportovní lezec Adam Ondra vyhrál na soutěži Rockmaster v italském Arku disciplínu KO Boulder. Připsal si tak už 8. vítězství v kariéře, v pátečním duelu skončil 2. Mistrem světa v automobilových soutěžích je Brit Evans. O titul přišel těsně před cílem Švéd Solberg, který vyjel mimo trať. Evans ho v konečném pořadí porazil o 5 bodů. Kristýna Zemanová vyhrála úvodní závod českého poharu v cyklokrosu v Chýnově. Mezi muži zvítězil Belgičan Meysen, druhý skončil Václav Ježek. Hazenkářky Baníku Most prohrály v úvodním zápase kvalifikace Evropské ligy. Ve Skopje podlehli domácímu týmu Gjorče Petrov 18-22. Po poločase byl stav vyrovnaný 10-10. Hazenkáři Karviné zůstávají po 5 kolech jediným 100% týmem extraligy. V Lovosicích vyhráli 29-27. Hazenkáři Plzně porazili Zlín 37-33 a dál v extralize neprohráli. Na vedoucí Karvinou ztrácejí bod. To byly menšinové sporty. Radio Beat.

A takhle to až do konce, až do zvencnutí, ale živák Big Brother David Bowie v programu Rádia Beat, minutu a půl po 10:45 dopoledne. Já když si tady vezmu náš kalendář myslivosti, který je nedílnou součástí našich virtuálních mixážních pultů tady ve studiu Rádia Beat, tak je tady krásně a zcela jasně pro mě tedy malými písmeny napsáno, že dnes v pondělí 5. října je Mezinárodní den učitelů, dobře, je taky Mezinárodní den úsměvu, to bychom se tomu klidně mohli věnovat, potom odpoledne je Světový den architektury, ale co nám může dneska obrazně řečeno zlomit vás, co nás může vyloženě jako potrápit a s čím se můžeme v lese setkat, až půjdeme na houby třeba nebo na borůvky ještě někdo z vás v letargii, tak je to, že dnešek, tedy 5. říjen, je den, kdy nejstarší srnci schazují paroží. Pouze ti nejstarší, mladí ty samozřejmě na to kašlou, ale staří srnci, dokonce úplně ti nejstarší ze starých srnců, dneska v pondělí 5. října schazují svoje parohy a to rozhodně nechcete vidět samozřejmě v lese, když jdete na procházku nebo na špacír. Na beatu zatím nestoupá dým, ale jdeme do finále, v podstatě do posledního počítávání. Pozor na stoupající dým, hrajeme o udírny Kaiser, ať vám to neuteče.

0: Kolik odstínů může být černá, tak je to přesně spočítáno, je jich 27, ale je to takový příklad pro všechny, podle kterého se potom všechno řídí, takový precedens, dá se říct. 3 minuty před 11. Čas pro Petra Šimáčka, pro to, aby přišel sem do studia a přečetl zprávy. Po zprávách potom Stouni nebo Roxy Music. Doprava.
1: Býťáci na 4 kolech.
0: Na dálnici D7 na 71. kilometru ve směru na Chomutov je bouračka osobního auta, které trefilo dopravní značení. Opatrní buďte také na Přerovsku, v Lipníku nad Bečvou, v Loučské ulici se srazilo nákladní a osobní auto. Policisté už jsou na místě této dopravní nehody. Na Mělníku ve Sportovní ulici je srážka 2 osobáků, v Českých Budějovicích v ulici Generála Píky taktéž 2 osobní auta v sobě, v Kroměříži ve Skopalíkově ulici vyšetřují bouračku 2 osobních aut a ještě Praha od spojovací směrem dolů na Žižkov v Hartikově ulici je k řešení havárka 2 osobních aut. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské s rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherrymotor.cz.
0: Rádio Beat. Počasí.
8: Dnes by se mělo postupně vyjasňovat, teploty 18 až 23. Zítra nejprve po ránu opět mlhy nebo nízká oblačnost, postupně slunce, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
8: Hokejový brankář Lukáš Dostál dnes 29 zákroky pomohl Fanehejmu k výhře nad Floridou 3-2 po prodloužení a vyhrál i druhý zápas sezony. Vejmelka v brance Utahu podlehl Rangers 2-4 a Hronek asistencí neodvrátil porážku Vancouveru s Vegas 2-3. 40 šéfredaktorů českých médií vyzvali politiky k odmítnutí násilí a slušné komunikaci. Zároveň požadují, aby veřejné instituce poskytovaly informace všem médiím bez rozdílu. Ve Špindlerově mlýně se týden před volbami během jediného dne přihlásilo k trvalému pobytu 12 lidí, z toho 11 na stejnou adresu. Vedení města se podle deníku N obává ovlivnění voleb, protože někteří nově přihlášení lidé jsou také na kandidátkách. A nakonec v Českém Švýcarsku začala výstavba nové turistické stezky mezi Mezní Loukou a Meznou. Vyhneme se tak chůzi po silnici s auty. Má být otevřená v příští sezóně, více mluvčí Tomáš Salov.
9: Těleso té cesty už dnes vede lesem a naváže na tu pěšinu, která se také dočká úprav, a to zejména ohraničení ze stran, aby ta cesta byla pro návštěvníka jasně viditelnou.
8: Po zprávách vám popřejeme hezké pondělí, jsou tu Rolling Stones.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Tohle jsou krucipiskové, tedy krucipisk na beatu, 2 minuty po 11:15 dopoledne, ještě ty smyčce v závěru. Zpíváno bylo jen věčnej hlad v takové té metafoře, co se týče lásky a tak, těch věcí, které tady Tomáš Hajíček před chvíličkou vyjmenovával i v expresivním výrazu. Věčnej hlad můžete, a to je teda oslí můstek par excellence, ukojit i novou udírnou od Kaiseru, protože celý tento týden tady na beatu hrajeme o udírny Kaiser, o Kaiserovu 30 a také, a to v pátek, o Kaiserovu 100. Ta 30 je v pohodě udírná na 4 kila bůčku, nebo třeba krutých prsů, jak si říkal, nebo třeba 4 kila krkovice, nebo můžete si tam do toho nacpat pochopitelně klovásy. Na jedných z fotografií, nebo na jedné z fotografií na stránkách udíren Kaiser, tak je rybář na loďce, na nějakým rybníku, kdy vlastně na jedné straně té loďky on ten rybář sedí s tím nahozeným prutem a na druhé straně té pramice, tak mu čoudí právě ta Kaiserova 30, kde on ty ryby, jak to tahá z toho rybníka, rovnou cpe do té udírny. Jo? To si myslím, jako, že je celkem jako solidní věc. Jinak nemusíte mít tu udírnu zrovna v lodi a udit v ní ryby. Můžete si tu udírnu nacpat kamkoliv do garáže s odvětráváním a tam prostě si dělat ty svoje věci v udírně. Princip velmi jednoduchý, jakmile na beatu začne stoupat dým, tak volejte, protože v ten moment vyhrajete udírnu Kaiser. Buďte bystří, držím vám palce. Blíží se to jako hrozně rychle. Stoupající dým. To jsou Beatles, se nikam nestoupají. Let it be.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: vystoupal, což je signál pro vás, chcete-li Kaiserovu třicítku v tomto případě, tedy udírnu, abyste se dovolali, tak komu se to povedlo jako prvnímu?
1: Čau, tady Martin, myslím si, že tady v této písničce asi bude za chvilku stoupat dým, nebo ne?
0: Ano, stoupá dým, přesně tak, Jan Spálený zpívá o stoupajícím dýmu, máš to rozpoznáno, dá se říct jakoby detektivním žargonem, ano, uhodnu to, Martine, nová,
1: no,
0: ale nová udírna, hele, Kaiserovka, třicítka, hele, třicítka, to není, že by si tam vyudila, nakrmil si půl vesnice, vůbec ne, jo. To je právě, hele, to je právě taková ta udírna, až ona odjede, že jo, s kamarádkama na dovolenou, na týden vypadne někam do Hurgády, nebo na 14 dní ještě nejlíp, tak ty si doma v klidu, jo, naložíš 4 kila masa, nebo si naložíš ryby, nebo sejra klidně a sám sobě si v udírně v Kaiserově 30 uděláš hezky, rozumíš, Martine, to je prostě...
1: Úplně to vidím.
0: To je prostě, to je osobní udírna jenom pro tebe, jo? Pane učiteli, už je čas, to je jenom švestičky z vaší zahra, to je jenom pro vás, jenom pro vás. Tak, veliká gratulace, první stoupající dým si rozpoznal, takže Kaiserova třicítka, aby se ti dobře udilo, tak je tvoje. A užij si tak to ve zdraví, Martine.
1: Tak to moc děkuju, moc rád, děkuju.
2: Schořela ti udírna? Nevadí. Zajdi na udírny.cz. Objednej si novou, pořádnou, nerezovou s 5letou zárukou od Kaisera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz.
0: Celý týden až do pátku 9. října, jakmile na beatu bude stoupat dým, volejte, vyhrajete udírnu. Aby se z ní mohlo čoudit jako z téhle skladby.

0: je jedna z takových těch písní, které jdou do vytracena, jak by vlastně nemuseli vůbec nikdy končit. Shooting Star od Bad Company v programu Rádia B. Teď 4 minuty před 12. hodinou. Pepa Labus a zpravodajský přehled dne. To je to, co nás čeká hnedka po přehledu Project Point Blank, tedy Dr. Project Point Blank jako bluesová dvanáctka. Na to třeba Bruce Springsteen anebo Judas Priest. Doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Dávejte si pozor na dálnici D2 na 26. kilometru od Břeclavy na Brno. Jedete-li kolem Hustopečí, v tomto úseku je odstavený osobní automobil. Je to kvůli defektu, je v pravém pruhu, opatrně tudy. Na Semilsku na 14. u Rokytnice nad Jizerou je osobní auto ve svodidlech, policisté jsou už u toho. V Táboře v Michalovicově ulici je bouračka nákladního a osobního auta. V Olomouci ve Křižíkově ulici narazilo osobní auto do dopravního značení. Ve Strakonicích v Ellerova ulice je blokovaná havárkou dvou osobáků. V Liberci v Hejnické ulici boural motorkář s dodávkou. A pozor, na Lounsku v Podbořanech ve Vroutecké ulici stojí jeden pruh kvůli bouračce dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské s rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
0: Radio Beat. Bluesová dvanáctka.

0: Jmenoval se Adam. Žil doslova v ráji. Měl dost místa a jídla v rchovatě. Rostl a bylo na něm vidět, že opravdu nestrádá. Když nastal čas, uvedl jsem ho do hlubokého spánku. Vyjmul mu žebro a výsledek?
1: Boží, doslova boží. Takový Eva neumí.
2: Nejen žebra, ale i klobásy, ryby, sýry, vepřové, kuřecí, čerstvé, voňavé, vypuzené. Také to cítíte. Už brzy to může být i váš příběh. Až uslyšíte na mýtu stoupat dým, volejte do studia a vyhrajte z Brusu novou udírnu Kaiser. Máme pro vás Kaiserovi 30 a dokonce i jednu pořádnou 100. Tak buďte ve střehu. Udíme celý tento týden na Rádiu Beat.
3: Schořela ti udírna? Nevadí.
4: Zajdi na udírny.cz.
3: Objednej si novou, pořádnou, nerezovou s 5letou zárukou od Kaisera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz

je Bruce Springsteen a My Hometown. Asi minuta a půl před čtvrt na jedno odpoledne. Svátek má dneska Eliška, protože je 5. října. Elišek je kolem nás strašná spousta. Na žádnou Elišku dneska rozhodně nemůžeme zapomenout. Je světový mezinárodní den Jamesa Bonda. Je světový den balónků, což James Bond a balónky jdou krásně dohromady. Vy si spojitost určitě najdete. Pak je také mezinárodní den dobrých věcí a dobrých lidí. To zní jak nějaká předvolební kampaň. Pak je Den učitelů. Normálně teda Den učitelů je 28. března, ale z těch análů, ze kterých čerpám, tak vytahuji, že Den učitelů ve světě, krom 28. března, se slaví i dnes, tedy 5. října. A pak je také Mezinárodní den úsměvů. Můžete se na Mezinárodní den úsměvů někomu vychechtat?

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Oba jste měli taky slíbenou, takže dodržení slibu. Seven Seas of Rye, kapela Queen na beatu 5 minut před půl jednou odpoledne. Za okamžik Jethro, taky Dej mi víc své lásky nebo Fear of the Dark od Iron Maiden. Přijde Petr Šimáček a bude beatoskop už za okamžik.

0: Vítosko. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezké pondělí vám přeje Petr Šimáček. GoPro představilo koncept své první kamery s výměnými objektivy. Mission 1 pro ILS nabídne natáčení až v 8K při 60 snímcích za sekundu. 10-bitové video a hmotnost jen 197 gramů. V přepočtu má stát asi 16 600 korun.
0: Vítoskop.
1: Meta představila nové brýle, které váží jen 100 gramů a kombinují funkce chytrých brýlí a headsetu. Nabídnou virtuální obrazovky pro práci, sledování filmů ve 3D i hraní her a obejdou se bez klasických ovladačů. Na trh mají přijít na jaře příštího roku za zhruba 40 000 korun.
0: Vítoskop.
1: Během 5 let se výrazně zvýší počet dronů ve vzduchu a dokonce i jejich míra autonomie, říká to šéf firmy DroneTech Lukáš Brchl.
2: Primárním driving faktorem těch dronů stále bude ta obrana. Takže je to vidět, že ten komerční svět, doručování zásilek jsou teďka upozadění s tou obranou, tou detekcí a těma možnýma hrozbama, které z toho vznikají.
1: Poslouchali jste Vítoskop.
0: Radio Bí.

Tohle jsou Jetro, tedy Jetro Tal a We Just Know za 2 minuty. To lžu, možná za míň, bude 15:45 odpoledne. Mezi půlnočními deskami došlo ke změně. V noci nebo o půlnoci ze včerejška na dnešek jsme dali novou šestici, tentokrát všechno interpreti a kapely, které začínají písmenem D. Ve hře jsou Deep Purple, Dio, Bruce Dickinson, Dire Straits, Dead Kennedys a Bob Dylan. Začalo to před chviličkou, to znamená zatím nejvíc hlasů má album Deep Purple in Rock 139, na druhém místě je zrovnou 100 býťáckých hlasů deska Holy Diver od Dia, tedy Ronnieho Jamese Dia a jeho kapely Dio. Na tu anketu, tedy půlnoční desky, se můžete podívat klidně hned, anebo kdykoliv do neděle 11. října, protože v neděli 11. října o půlnoci budeme znát, protože je to online hlasování, které 2 desky z těch 6 získaly za celý týden nejvíc hlasů. No a ty 2 desky vezmeme, zabalíme a vyhodíme, by se dalo říct, ale ne, nevyhodíme, zahrajeme si je jednu v úterý a druhou ve čtvrtek před půlnocí, tak aby to bylo půlnoční album. Radiobeat.cz jsou naše webovky, podívejte se na to, anketa půlnočních alb je hned vpravo nahoře na titulní stránce.

0: Beatu za 5,5 minuty bude 1:13, jsme domluveni s Pepou, že sem tedy přijde do studia, nenechal se teda nějak jako dlouho přemlouvat nebo prosit a souhlasil. V 1 hodinu teda Pepa Lábus ve studiu a zprávy, po zprávách potom Nirvana, taky Floydi, Michal Prokop a nebo Don McLean. Doprava.
1: Píťáci na 4 kolech.
0: Opatrní buďte na 26 ve Stodě, jedete-li z Plzně směrem na Domažlice, tak ve Stodě přímo kruháč v centru na Plzeňské, je tam silný provoz, osobní auto tam srazilo chodce, buďte tam připraveni na komplikace. Na Chrudimsku u obce na Savrky na Hlavní na 37 srazilo osobní auto divočáka, v Praze v Chodově v Majerského ulici pravý pruh stojí kvůli bouračce osobního a nákladního auta. Teplice, Novoveská ulice je blokovaná havárkou autobusu a osobáku. V Ostravě, v Pavlově ulici, také jeden pruh stojí. Srazila se tam 2 osobní auta. Podobná bouračka 2 osobáků se stala i v Semilech, v Čapkově ulici. Stejná havárka 2 osobních aut se řeší i v Dobrovodské ulici v Českých Budějovicích. A ještě jednou 2 osobáci v Chebu v ulici 26. dubna. Vyšetřuje policie České republiky právě havárku 2 osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Superhybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherrymotor.cz.
8: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Terran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Terran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
9: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Rádio Beat. Počasí.
10: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude postupně polojasno až jasno. Maximální teploty dosáhnou 22 stupňů, ty noční ale klesnou na 4, v údolích místy až na 2 a vyskytnou se přízemní mrazíky. Zítra se trochu oteplí, čeká se jasno nebo skoro jasno. Večer bude v jeho západní polovině Čech oblačnost přibývat.
11: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
10: Útočník Patrik Šik podruhé v kariéře vyhrál anketu klubu sportovních novinářů Zlatý míč. Kanonýr Leverkusenu v jarní části jubilejního 30. ročníku smazal ztrátu na podzimního vítěze Pavla Šulce. Své rozhodnutí nereprezentovat nezměnil, ale návrat do národního týmu do budoucna nevyloučil. Vláda projednává změnu ve financování asistentů pedagoga v základních školách. Ti by mohli být financováni ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí namísto podle doporučení pro konkrétního žáka jako v současnosti. Novelu předložil vládě ministr školství za ANO Plaga. Neúspěšný motoristický kandidát Jakub Svoboda, který šířil fotografii dokumentaristky Ivony Remudové se zdviženou rukou a tvrdil, že Hajlovala se musí za své jednání ženě omluvit a zaplatit jí 50 tisíc korun. Inkriminovaný příspěvek také musí ze sociální sítě smazat. Nepravomocně o tom dnes rozhodl obvodní soud pro Prahu 3. Moskevská policie včera zadržela zhruba 60 lidí při zásahu na shromáždění komunistické strany Ruské federace. K zatýkání došlo podle prohlášení strany v samotném závěru akce, přičemž mezi zadrženými byli převážně mladí lidé. Moskevská buňka komunistů teď usiluje o jejich propuštění. Podle zpravodajského kanálu Ostrožno Novosti zněla z davu hesla volající po svobodě pro politické vězně, férových volbách nebo skandování pryč s carem. To byly zprávy. Po nich si poslechněte Nirvánu na Rádiu Beat.

To je živák Stoneů, tohle, tedy kapely Rolling Stones, píseň, která se jmenuje Monkey Man. Já jsem tuhle skladbu chtěl hrát dneska v Detektivce. Úplně ne tu samou, ale skladbu, která se jmenuje Monkey Man od Glenna Hughese. My jsme Glenna Hughese dneska hledali, nakonec jsme ho našli po třetí nápovědě, jenomže tím, jak jsme se s tím cercali a vůbec prostě, jak je ta hodina krátká, že jo, je to 60 minut max a ne ještě celý, že jo, pochopitelně, protože do toho jsou nějaký tipy a telefonáty, takže vždycky je to hodně jako nahňamoucaný, takže nakonec skladba Monkey Man od Glenna Hughese nezazněla. A já si myslím, že by jako jsme mohli udělat jednu věc, že by jsme dali na rádiu být dvě po sobě jdoucí skladby, které se jmenují stejně, ale každá je od jiného interpreta. Tohle byly Monkey Man nebo skladba Monkey Man od Rolling Stones a tohle je skladba Monkey Man od Glenna Hughese. Mimochodem Glenn Hughes dvě desky připravoval z Monkey Business, takže ty opičáci si do toho krásně hodí. Nebo ta opice. A uvidíme, určitě to nebyla třeba poslední deska, kterou z Monkey Business dělal.

I mi právě přišlo líto, že když už jsem si tu píseň z archivu vytáhl a nedošla na ní řada mezi 9. a 10. v detektivce, tak teď se nám tam do toho krásně hodila. Monkey Man, Glenn Hughes na beatu, nějaké 2 minuty, po 1:30 odpoledne aktuální čas, za chviličku Jimmy, taky Dire Straits, anebo Aerosmith. S tím Jimmym pochopitelně myslím Hendrixe, za chvilku na beatu.

Stále tady platí, co řekl Pepa Lábus při premiéře téhle skladby, která se jmenuje Dál cestu znám od Luboše Pospíšila, že jsou to vlastně v podstatě takový Black Sabbath. A to platí a to je pravda. Je 1:45, mám tady dvě věci, které dám tomu, kdo zítra jako první uhodne detektivku, tedy dovolá se do rádia a řekne mi, koho hledáme, jestli kapelu nebo nějakého muzikanta, jednoho interpreta. Je to knížka CDčko, knížka se jmenuje Osnatej drát nenaladíš od Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka a k tomu tematicky se hodící album skupiny Vesper s názvem Nová vlna se starým obsahem. Knížka a CDčko pro toho, kdo zítra v detektivce uspěje. Startujeme v 9 hodin ráno, hned po kachně, držím vám palce. To je slibovaný Jimi Hendrix na beatu.

0: pohárům před 14. hodinou. Dvě věci, hlavně buďte bystří, pokud jde o udírny Kaiser. Jedna Kaiser udírna 30 už dneska padla. Princip pro to, abyste mohli na Beatu v tomto týdnu vyhrát udírnu, je takový, že jakmile zaslechnete z éteru Rádia Beat, že stoupá dým, tak v ten moment telefonujte, komu se to povede jako prvnímu, tak onen dostane od nás voucher na udírnu a bude si moci potom udit to, co uzná za vhodné. Držím palce, třeba to bude za 10 minut, třeba to bude za 2 hodiny, nebo až zítra. Jak říkám, vždycky je důležité být ve správný okamžik na správném místě. No a na správné místo za chvilku sem do studia dorazí Standa Rubáš, jeho další 50-kilovka muzika, která vznikla v roce 1976, tedy 50 let stará deska. Jaká to bude tentokrát, tak to se dozvíte už od Standy. Za okamžik ode mne dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte na dálnici D1 na 207. kilometru od Brna směrem na Vyškov. Je tam jeden pruh neprůjezdný, srazila se hned 3 osobní auta. Pozor také na Uhersko-Radišsku na 50. u Starého Hrozenkova, je bouračka dodávky a nákladního auta. V Brně v Srbské ulici se řeší bouračka dvou osobáků. Zatím to vypadá, že se bourá jenom na Moravě, i další bouračka je z Moravy. Znojmo, Přímětická ulice. Zasahují tam všichni z integrovaného záchranného systému u havárie osobního auta, které srazilo chodce. Pozor na Chrudimsku v obci Chrast v ulici Boženy Němcové. Také zasahuje záchranka, hasiči i policisté u bouračky dvou osobních aut. A ještě Liberec, Sametová ulice, jezdí se v ní kivadlově pouze jedním pruhem kvůli havárce dvou nákladních automobilů. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s Rádiem Beat.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude postupně polojasno až jasno. Maximální teploty dosáhnou 22 stupňů, ty noční ale klesnou na 4, v údolích místě až na 2 a vyskytnou se přízemní mrazíky. Zítra se trochu oteplí, čeká se jasno nebo skoro jasno. Večer bude v jeho západní polovině Čech oblačnost přibývat.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Judistka Tereza Bodnárová ztroskotala na mistrovství světa v Baku v druhém kole váhové kategorie do 52 kg. Bronzová medailistka ze zářijového Grand Slamu v Budapešti, která se na šampionátu dostala do akce jako první z české výpravy, nestačila v boji o čtvrtfinále na olympijskou vítězku z Tokia a obhájkyni titulu Japonku Uto Abeovou. Bývalý poslanec ČSSD Petr Wolf si dnes dopoledne vyslechl u soudu rozsudek. Okresní soud v Ostravě rozhodl, že půjde na rok za mříže za to, že se vyhýbal nástupu šestiletého vězení za dotační podvod a uprchl do Paraguaje. Zamaření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mu hrozily až 2 roky natvrdo. Rozsudek je pravomocný, žádná strana se neodvolala. Platforma Bolt v Praze nově nabízí možnost vybrat si jízdu s řidičem, který ovládá češtinu nebo angličtinu. Cílí tak na cestující, kteří se chtějí s řidičem spolehlivě domluvit. Tyto jízdy budou za stejnou cenu jako ostatní. Kopilot společnosti Fly Dubai Hamani, který minulý týden sekerou napadl kapitána, plánoval s letadlem pokročovat až na letiště do Tel Avivu. Chtěl tam s letadlem nabořit do budovy nebo do jiného letadla. Útok plánoval několik měsíců a chtěl ho provést už v červenci, ale kvůli přítomnosti známého na palubě plán odložil. Vyplývá to z Hamaniho výpovědi, ze které teď citují izraelská média. Podle jejich zdrojů se očekává, že Kopilot dostane trest smrti. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte půl kila roku na Rádiu Beat.
0: 5 křížků na hrbu a pořád si je každý rád vychutná. Půl kila roku.

0: 50 let to není žádný věk. To je tak akorát. Půl kila roku na Rádiu B.
1: No jo, je to tak a dneska bez intra, takže jsem mohl hned tu naši společnou hodinku odpálit nikoli svým povídáním, ale rovnou muzikou, která v roce 1976 vycházela a otvírala celé jedno album, které mělo obal laděný vlastně do modra a na obalu velkým písmem napsáno Texas. Jsme samozřejmě v diskografii ZZ Top, což už se prozradilo tou skladbou It's Only Love, která to tenkrát otvírala a kterou jste si, pokud jste teda zrovna měli kliku a nebydlili jste tady, mohli pořídit už 29. listopadu roku 1976. Tehdy vycházela deska Texas kapely ZZ Top jako páté studiové album v řadě. Tomu se budeme věnovat celou tu dnešní hodinu, dokud nám deska nedojde, protože se bavíme o původních vinilech. No a ty byly samozřejmě kratší než 60 minut, v tomhletom případě je to nějakých necelých 35. I s tou další skladbou, která na desce pokračuje jako druhá v pořadí a jmenuje se Arrested for Driving While Blind.

0: kvalita, která přečkala 50 let.
1: A je pořád lepší. Půl kila roku.

ale až na skladbě She's a Heartbreaker, no a to jsme tedy na straně B v podstatě před koncem, kam jsme se ještě ani nepřiblížili, my jsme totiž pořád ještě na Ačku téhleté slavné desky páté studiovky kapely ZZ Top. Ještě nám zbývá jedna píseň, než budem tu desku pomyslně otáčet tady v beatovém éteru, a ta se jmenuje Enjoy and Get It On.

50 let to není žádný věk. To je tak akorát půl kila roku na rádiu Bí.

0: Pět dekád, půl století, půl kila roku. Na rádiu Beat.
1: Ano, a k tomu jedna deska pro ten, který den. Pro dnešek Texas kapely ZZ Top z roku 1976, to není úplně překvapení, to jsou všechny desky v tomto měsíci. Deska, o které se psalo, jakože je jižansky rocková. Někdo jiný psal, že je blues rocková a někdo psal, že tohle to je typické texaské boogie. Billy Gibbons, ten o té desce sám říkal, že to byl vlastně taková deska přechodová pro kapelu ZZ Top, protože ta kapela už nějakou dobu fungovala, nebyli to žádní nováčci, tohle je pátá studiová deska v řadě a ty začátky kapely se vážou do roku 1969, takže 7 let už pánové měli odslouženo, zároveň už byli zavedeni a zároveň hledali cestu, jak tu muziku ještě dále dostat k dalším fanouškům, což se konec konců z dnešního pohledu tenkrát celkem podařilo. Podařilo se to i s ohledem na to, že další, co v diskografii kapely ZZ Top vycházelo, tak byl Best of ZZ Top. Pokud se nemýlím, tak to byla první bestovka, na které už bylo dost materiálu. Samozřejmě se tam dostaly i věci z tohoto alba zvaného Texas. Já jsem před malou chvilkou mluvil o tom pomyslném otáčení vinilu, tak si to v hlavě představte, jakože už jsme ho otočili, že ta věc, která je za námi, Ten Dollar Man, i ta další Benham Highway Blues, byly právě z té strany B původního vinilového nerozšířeného vydání. No a že kdybychom si tu desku takhle prohlíželi před sebou, ona se nám točila na tom gramci, tak nám tam zůstanou už jenom 3 zhluky těch drážek, už jenom 3 skladby, respektive 2 písně a 1 instrumentálka.

Dobrnkáno a hotovo, celých 35 minut, necelých 35 minut, úplně přesně chcete-li to měřit, tak 34 minut a 38 sekund jsme v plné té délce věnovali další jedné půlkilovce určené na letošní říjen, protože je rok 26, no tak jsou to všechno desky z roku 76. Dneska to byly ZZ Top a celé album Texas, tedy staré časy téhleté fousaté kapely, pátá studiová deska. Na zítřek se chystá deska úplně jiná, jaká to bude, vám neřeknu, ale řeknu vám s jistotou, že hned po zprávách ve 14 hodin se rozehrajou první tóny a pak to bude naprosto jasný. Teď jsme dohráli tyhle ty ZZ Top, zbývá nám do konce hodiny ještě spousta času, tak to už vyplníme další jinou muzikou, která nutně nemusí být 50 let stará.

0: Jmenoval se Adam. Žil doslova v ráji. Měl dost místa a jídla vrchovatě. Rostl a bylo na něm vidět, že opravdu nestrádá. Když nastal čas, uvedl jsem ho do hlubokého spánku. Vyjmul mu žebro a výsledek?
1: Boží, doslova boží. Takový Eva neumí.
2: Nejen žebra, ale i klobásy, ryby, sýry, vepřové, kuřecí, čerstvé, voňavé, vykuzené.
3: Také to cítíte.
2: Už brzy to může být i váš příběh. Až uslyšíte na mýtu stoupat dým, volejte do studia a vyhrajte z brusu novou udírnu Kaiser. Máme pro vás Kaiserovi 30 a dokonce i jednu pořádnou 100. Tak buďte ve střehu. Udíme celý tento týden na Rádiu Beat.
4: Schořela ti udírna? Nevadí.
5: Zajdi na udírny.cz.
4: Objednej si novou, pořádnou, nerezovou s 5letou zárukou od Kaisera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Build me up, Buttercup, ta jen právě teď za námi, co se muziky týká. Nenapadá mě žádný dým, jak to nadspat na Pepu Lábuse, tak ho dneska vynechám, ale Pepu Lábuse teda nevynechám, toho vám slíbím za malou chvíli. Než sem přijde, pojďme si říct, že na 30. u Lovosic je teď čerstvá dopravní nehoda, probíhá tam vyšetřování. Na 13. u Habartic, to jsme na Liberecku, tam to vypadá velmi podobně, dopravní nehoda, která komplikuje průjezd po té 13. Směrem na Habartice, počítejte s tím, býťáci. Vyšetřuje se ve Žďáru nad Sázavou v Jamské ulici, to mi hlásíte, hlásíte se taky z 201. kilometru D1 ve směru jakože na Prahu nebo na Brno, z hora dolů, prostě berte to tak, že tenhle ten směr to je. V levém jízdním pruhu na úrovni Brna Slatiny je dopravní nehoda, která určitě přicpe ten průjezd tímhletím směrem, tak to je další jedno takové místo, kde být velmi opatrný. Jak D1 vlastně můžu přihodit ještě jednu ve stejném směru, to znamená na Prahu 195. kilometr, i tam probíhá aktuálně vyšetřování čerstvého karambolu, takže počítejte, že s ohledem na situaci na silnicích tady nás to trápí úplně nejvíc. Ve směru z Prahy na Brno kolona není, ale ta z druhé strany, tak ta začíná už někde u Rousínova, právě způsobená těmito ťukanci. Projíždějte s opatrností, všem šťastnou cestu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
2: Rádio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se místy, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jeho západní polovině Čech oblačnost přibývat. Maximální teploty dosáhnou 23 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Jiří Hlaječka postoupil do finále tenisového turnaje v Tokiu a zahraje si o třetí titul v kariéře. V semifinále dnes porazil na tvrdém povrchu Monačana Valentina Vašrota 6-4-6-2. V rozhodujícím utkání vyzve sedminásobného grandslamového šampiona a světovou trojku Španěla Carlose Alcaraze. Ten zdolal Krajana Jaumeho Munara 5-7-6-3-6-1. Marie Bousková dohrála na turnaji v Pekingu ve třetím kole. Ministr kultury Klempíř dnes vyhlásil druhé výběrové řízení na ředitele Národní galerie Praha. Původně sliboval, že to udělá do konce září. Na sociálních sítích naopak prezentoval své návštěvy v institucích, jejich ředitele se o post šéfa hlásili v minulém konkurzu. Ten Klempíř v červenci zrušil. Řidiči by měli být nově mimořádně opatrní při průjezdu nejfrekventovanější křižovatkou v republice, kterou je křížení dálnic D1 a D2. Tento dopravní uzel se už rok modernizuje. Situace je složitá. V sobotu tam silničáři nově uzavřeli nájezd z dálnice D2 od Bratislavy na D1 směrem na Ostravu. Omezení potrvá do 28. listopadu. Bílý dům monitoruje zprávy o možném výskytu moru a souvisejících karanténních opatřeních v Rusku. S odvoláním na nejmenovaného představitele administrativy amerického prezidenta Trumpa to napsal web Axios. Ruské zdravotnické úřady přijaly preventivní opatření poté, co zemřela 28-letá výzkumnice. Pracovala v Irkutské oblasti na východě Ruska ve výzkumném ústavu zabývajícím se morem. A je po zprávách. Po nich si poslechněte Black Sabbath na rádiu Beat.

hádejte, kdo příští týden nebude hrát v půlnočních albech. Určitě to nebudou právě Pražský výběr, protože nejsou ani v nabídce. V nabídce jsou ti, kteří nejsou od nás a navíc jsou od D, tedy třeba Deep Purple s albem In Rock nebo Dio s albem Holy Diver, Bruce Dickinson s Balls to Picasso, Dire Straits, album On Every Street, Dead Kennedys a jejich deska Fresh Fruit for the Rotting Vegetables, anebo Bob Dylan eponymního typu, tedy deska pojmenovaná jednoduše Bob Dylan. To je ta šestice vyvěšená na webu Rádia Beat. Nepřeju vám úplně to rozhodování, protože mně přijde, že je to našťouchaný od začátku až do konce. Kdybychom teď měli z toho něco usuzovat, tak bychom asi mohli říct, že Deep Purple a Ronnie James Dio jsou našimi favority, ale ono je pondělí, to zase zítra už může být celý úplně jinak, těch hlasů je tam oproti zvyklostem jen velmi málo, protože ta anketa je velmi čerstvá, kdo z vás nehlasoval, tak vám to právě připomínám takhle nenásilně, abyste se mrkli na beatový web a zahlasovali, přečetli si něco málo o půl kila roku, zopakovali si pravidla, jak se tento týden tady na beatu vyhrá.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 34. Rádio Děda. Čte Honza.
2: Takže u mikrofonu máme velice vzácného hosta. Je to sám Jaroslav Uhlíř.
3: Hitmaker.
2: Není potřeba dál představovat. Jaroslave, tři otázečky na vás, respektive čtyři. Jak se cítíte ve společnosti takovýchhle kapel, který jsou o nějakou jednu až dvě generace mladší než jste vy?
3: Já ten první šok už mám za sebou. To bylo před dvěma rokama, když mě skupina Tři sestry pozvala na Kalickou noc. Já jsem říkal, že to bude průšvih, že mě vypískají publikum a takhle. Nestalo se tak, takže z toho šoku už jsem venku a cítím se dobře, protože mně se líbí Tři sestry, že dělají srandu muziku, že to není hrozně jako zachmuřený a takhle, že jo, tak dělá se mi s ním moc dobře.
4: Aby v rádiu Děda nebylo jenom mluvený slovo, v každém díle zazněla jedna píseň. Skládali a nahrávali je Fenek se Zemánkem na pokoji za silný podpory hudebního programu, takže to mělo hodně syntetický zvuk. Každej flák byl jakoby od jiný kapely. To znamená, minule jsme zde měli skupinu Lucifortor a dnes vám, vážení posluchači, zahrajeme písničku od kapely Vošťuráci. A vážení posluchači slyšeli buď anální disco, přeslazený ploužák, country o slipech nebo východoněmecký brutal metal.

Ty písničky byly prvoplánově pitomí, ale jinak to myšlený ani nebylo. Nicméně v zájmu českýho šlágr trendu, že co je blbý, to se prodá, Fenka se Zemánkem zcela vážně oslovilo jedno hudební vydavatelství. A o měsíc později se na pultech objevila deska s názvem Hity Rádia Děda.

No, díru do světa to sice neudělalo, ale bylo kolem toho spousta srandy. V finále všeho byl živej koncert hitů Rádia Děda v Lucerna Music Baru, což byl super večírek, kde se slezlo spousta kámošů a skončilo to jak jinak než krutou kalbou. Od té doby je frekvence Rádia Děda volná.

0: a jejich synkýmši. Pravda je, že docela ostrá a neškoly až žhavá hudba tohle je, ale kouř z ní teda nestoupá ani dým, takže ti, kteří mě tady pokoušeli se prozvánět, že by ze mě snad měla vypadnout teď nějaká udírna, no tak to v případě harem s kárem opravdu ne. Až bude stoupat dým, až uslyšíte, že stoupá dým, tak pak bude ta správná chvíle vytáčet naši studiovou linku s číslem 210 32 33 34, protože pak ze mě nějaká ta udírna, ať už to bude třicítka nebo v pátek stovka od Kaisera, tak rozhodně vypadne. Na webu Rádia Beat máte obě dvě ty udírny, o kterých se tady bavíme. Na obrázku máte je tam s popisem, máte je tam s odkazem, abyste si je patřičně nastudovali, už si třeba vymysleli, co s tou udírnou, kterou budete kdy dělat, kam si ji postavíte, případně třicítky, kam si ji vezmete sebou. Prostudovali si i nějaké typy na koření, na náplně do té udírny, na postupy, protože jinak se to samozřejmě dělá, když tam máte kus krávy a jinak, když tam máte kus sejra a houdit se v tom dá opravdu úplně lecos. Tak tohle všechno najdete na www.radiobeat.cz, tam vás odkážu. Jsou tam i ta jasná pravidla, stoupající dým z éteru znamená, že se hraje o udírnu, abyste byli připraveni, až to v tu správnou chvíli celé přijde. Teď se pojďme připravit na něco úplně jiného.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Mám tady pro vás od vás, býťáků, čerstvý přehled toho, kudy ne. V Uherském Hradišti třeba ne třídou maršala Malinovského. Ta je teď přicpaná nehodou dvou osobních aut. Počítejte s tím, že tam vám to bude překážet v cestě. Kladno, ulice Československé armády, tam se vyšetřuje také. Ozýváte se z Tábora, z Budějovické, kde je čerstvý karambol. Taky Bílovec a tam Slezské náměstí, to jsme kousek od Nového Jičína. I tady máme čerstvý ťukanec. V Nymburku je to Purkyňova ulice. A v České Třebové je to Ústecká ulice, kde byste měli počítat s tím, že tam bude modré světlo a průjezd, že bude zúžen. Bavili jsme se o kolonách kolem Brna, respektive o té, co se táhne zprava doleva od Vyškova dolů od Rousínova, tam začínala, tak řekl bych, že teď už to není kolona nehybného typu. Je to taková kolona pomalého typu. Počítejte s tím, že tady budete muset zpomalit a nabrat oproti normálu nějaké to zpoždění. V cestě už vám to až tak neblokují ťukance, nehody a vyšetřování jako dopravní omezení. Na spojce mezi D1 a D2, tak stojíme dneska tady odtud, z druhé strany dneska zatím nezvykle nestojíme, možná to zpomalí na úrovni Lískovce, ale jinak to rozhodně není ta kolona, na kterou jsme před Brnem zvyklí z těch minulých dnů, týdnů a měsíců, tak to je vlastně taková možná napůl dobrá zpráva, a lepší to vypadá v porovnání s jinými dny i v Praze. Kde se mi to rozsvěcuje tmavě červenou, tak to je Bubenický tunel směrem na Troju, protože před Trojským mostem je dopravní nehoda, tenhle ten úzel se zacpal, ale třeba od D5, když pojedete, tak zpomalíte u Chrášťan, ale rozhodně nebudete stát zatím někde u Rudné a Loděnice. To je jedna dobrá zpráva, no a zatím se nijak extra neplní ani D1 na Brno před Šmejkalkou. To je taky obvyklá zpráva, kterou v tomto čase zmiňuji, a dneska to vypadá, že se tady projíždí bez omezení.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se místy, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnost přibývat. Maximální teploty dosáhnou 23 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: V 8. kole hokejové Tip Sport Extraligy přivítají 9. České Budějovice na domácím ledě Brno. Kometa se v neúplné tabulce nachází 2 příčky pod motorem, ale odehrála o zápas méně. Utkání se hraje od 17.30. Vláda podle premiéra Babiše přerušila na základě stanoviska motoristů Sobě a SPD projednávání změny financování asistentů pedagoga v základních školách. Cílem změny je podle ministerstva školství, aby se asistent pedagoga stal stabilní součástí školy. V současnosti je jedním z podpůrných opatření, která může žák získat na základě vyšetření a doporučení poradny. Hygienici evidují mezi strávníky Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze 475 nemocných, u 219 je laboratorně potvrzená salmonelóza. Celkem bylo od vypuknutí epidemie hospitalizováno 99 lidí, aktuálně jich je v nemocnicích 20, řekla to mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok. Minulý týden ve čtvrtek evidovali 399 nemocných. Stovky středních škol ve Francii dnes zasáhl další den studentských protestů proti poměrům ve školství, kterému se podle demonstrantů nedostává peněz. Na některých místech protesty znovu přerostly v násilnosti. Ve městě Lens přišel o ruku 15-letý mladík, který ze země zvedl policejní paralyzující granát. Zhruba 500 středních škol dnes zůstalo ve Francii zavřených v očekávání dalších protestů, které se celou zemí rozšířily minulý týden. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další klasický rock na Rádiu Beat.

To byly Kings na Radio Beat a jejich Lola. Ta dohrála přesně 10 minut po 16. hodině. Tady na Beatu je s vámi Standa Rubáš, takže vám přeju příjemné pondělní odpoledne. Co jsem dneska vlastně ještě neříkal, tak všechno nejlepší všem Eliškám, protože ty mám dneska v kalendáři. Pakliže jste Eliška, tak to je směřováno přímo k vám. Pakliže máte Elišku někde v cestě, tak na to nezapomeňte, Beatáci. Určitě byste jí měli něčím potěšit. Možností třeba může být, pokud je Eliška zrovna rockerka, tak nějaký ten lupen, když tak koukám do kalendáře, aby se stihla načančat, tak 7. října tohoto roku za 2 dny od 8 večer v O2 Areně, pokud se nemejlím, vystupují Deep Purple, tam byste třeba takovou Elišku mohli potěšit. Mimochodem, mám tady asi nejen pro Elišku připravené 2 lístky na Deep Purple a pokud byste je chtěli mít, tak je dobré být ve střehu, tak jako už ostatně jste kvůli Udírnám Kaiser, jakmile se z éteru v případě Purple ozvou Purplové, tak pak to bude pro vás soutěžní signál. V tu chvíli volejte na 210 32 33 34, kdo se mi dovolá v tu správnou chvíli, tak má u mě schované právě 2 lístky na středu.

0: Zapomněl jsem říct před malou chvilkou, že ten moment může přijít naprosto kdykoliv, ale ono je to jedno, vy jste mě odhalili velmi rychle. Standard Radio Víc?
1: Ahoj, já tě zdravím, Honza u telefonu.
0: No, zdar Honzo.
1: Tak zkouším to za pár plek, když je slyším.
0: Hele, a zrovna to vyšlo náhodou takhle k sobě, že sotva jsem o nich promluvil, tak mi tady spadly pod ruku, vidíš, takhle.
1: Fantazie.
0: Takhle, to prostě, tohle nevymyslíš, to se nedá naplánovat.
1: Tak. To se spadly jednou za rok.
0: Ano, maximálně. Honzo, máš u mě dva lísky na pár plek, to je dobrý, ne?
1: Opa, no, opa, děkuju moc.
0: Ještě mi řekni, že máš nějakou Elišku, kterou máš sebou, bude to úplně dohromady balíček.
1: Ne, mám Elišku, ale mám Petrušku.
0: Petrušku, tak to ani nevím, kdy taková Petruška má svátek, hele.
1: Každopádně bude mít určitě rád, že na pátek.
0: Krásně jsi to zakecel, taky to nevíš. Vem jí sebou, užijte si to spolu, vydrž mi na drátě, jo?
1: Jasně, vydrž, děkuju.

0: Jmenoval se Adam. Žil doslova v ráji. Měl dost místa a jídla vrchovatě. Rostl a bylo na něm vidět, že opravdu nestrádá. Když nastal čas, uvedl jsem ho do hlubokého spánku. Vyjmul mu žebro a výsledek?
1: Boží, doslova boží. Takový Eva neumí.
2: Nejen žebra, ale i klobásy, ryby, sýry, vepřové, kuřecí, čerstvé, voňavé, vykuzené.
3: Také to cítíte.
2: Už brzy to může být i váš příběh. Až uslyšíte nabídku stoupat dým, volejte do studia a vyhrajte z brusu novou udírnu Kaizen. Máme pro vás Kaizerovi 30 a dokonce i jednu pořádnou 100. Tak buďte ve střehu. Udíme celý tento týden na Rádiu Beat.
4: Schořela ti udírna? Nevadí.
5: Zajdi na udírny.cz.
4: Objednej si novou, pořádnou, nerezovou s 5letou zárukou od Kaizera a můžeš udět do aleluja. www.udírny.cz.

Tavely Whitesnake na rádiu Beat a jejich Slide Den. O tom, že hledáme udírny ve vysílání, dobře víte. O tom, že jste měli před malou chvilkou šance vyhrát Parply a lístky na středeční koncert v O2 Areně, to už taky dobře víte, ale zase musím říct, že kouzelný šuplíček tady ve studiu rádia Beat ukrývá ještě další vstupenky na Deep Purple. Takže kdo by se chtěl ve středu vypravit do O2 Areny, tak bude mít ještě svou šanci. Je to jednoduchý jako facka, stačí poslouchat, my vám včas řekneme co, kdy a jak. Taky vám můžu v souvislosti s tím říct, co kdy a jak dneska večer, že přijde Jaroslav Císař v 19 hodin, to je jedna z platných informací. A spolu s ním nepřijde zákon, ale krásné nálezy, které obsahují hromadu muziky. Budou to nálezy číslo 779. Budou v nich ukryti matadoři rockové muziky v druhém díle už. A co to bude za matadoři, tak to vám neřeknu. Aby ti, kteří se rádi překvapují, tak o to překvapení nepřišli. Ale poradím vám, pokud se překvapovat nechcete, že na www.radiobeat.cz v programu najdete proklik pod krásnými nálezy, takže se dopředu už teď můžete prokliknout a podívat právě tam na to, co nás dneska za ty matadory ve vysílání Rádia Beat čeká. Po 8 tu bude Ota Seman, to je taky takový matador. Ten má na hrbu večer u repráku od 8 až do 11 a další matador Martin Vysušil přijde dneska v rytmu Valčíku se svou jedenáctkou v 11.

0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.
1: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Můstek, přestup na trasu B.

Rausberry a jejich můstek na rádiu Beat 16.42, to je přesný čas. Kouř z téhleté skladby nevstoupal, takže soutěžní úplně nebyla, ale neznamená to, že stoupat nemůže. V případě třeba těch dalších skladeb stačí jen být ve střehu, pozorně poslouchat, aby se tohleto, ten moment, kdy se budou rozdávat udírny tady u nás na Beatu, tak aby vám neprokouzl tak nějak. Chtěl jsem říct mezi prsty a přemýšlel jsem při tom, jak do toho nacpu nějak uši, aby vám prostě neutek pod ušima. No, na webu Rádia Beat máte zaprvé vyobrazeno, o které ty udírny se soutěží v tomto týdnu, že teď takhle při pondělku a zítra třeba při úterku to bude Kaiserova 30 v hodnotě asi 3300 korun, která je přenosná, která je taková, že si ji sebou můžete vzít třeba právě na ryby, pokud jste rybáři, nebo si ji můžete vzít třeba, co já vím, na závody aut, pokud jste závodníci, nebo modeláři někam na letiště, kde se lítá s letadlama a když nelítáte, tak udíte. To použití skutečně je naprosto univerzální. V pátek, až se ozve stoupající dým z éteru Rádia Beat, pak to bude Kaiserova stovka. Ne, že by byla nepřenosná, ale je to přeci jenom už větší kus, do kterého se dá nacpat taky větší množství masa, sýrů, zeleniny, ryb a já nevím čeho všeho. Tak i tohle to najdete na webu Rádia Beat. Doporučuji, dokud je čas, si to nastudovat, prohlédnout si obrázky, přečíst si pravidla, před uložit si telefonní číslo sem do Beatu na správnou rychlou volbu, aby až ten moment přijde, tak vás už potom nic nezdržovalo a nepřekvapilo.

0: Jsme na konci hodiny, skoro tohle byly Toutou a už se chystají Kabát, mladá ambiciozní skupina Kabáti. Dáme pohodu od Stonu, třeba Fool to Cry, od Pepka samozřejmě čerstvé zprávy.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Všechno pěkně po pořadě, první jsem na řadě já a hlavně vy tedy býťáci, protože to, co tady teď budu říkat, vím od vás. Šumperk, Jesenická ulice, tam je čerstvá dopravní nehoda, probíhající vyšetřování, počítejte s tím, že když se tudy vydáte, budete poskakovat a bude vám to v cestě překážet. To je jedno místo. Další je Praha, tady je to Sokolovská na úrovni přemostění s Čuprovou směrem do centra. To znamená, jsme na Praze 9, nehoda dvou osobních aut a probíhající vyšetřování. Jedete-li z Pardubic na Bíšť, tak jste někde na silnici 298 u Chvojence, je dopravní nehoda. Tam se vyšetřuje na 344, je to na úrovni Rozsochatce, tam máme taky policejní vyšetřování, a na 448 je to u Laškova, to je zase okres Prostějov, tak i tady počítejte s tím, že vám to v cestě překážet může, pokud se tudy vydáte. Co se týká nějakých velkých kolon z odpolední špičky, tak vlastně zdá se, já vím, že to zase zakřiknu, když to teď řeknu, ale já tady nemám nic extra hlášeného. Na D5 se v podstatě poskakujeme až od Chrášťan, nikoli vzdřív, na to nejsme úplně zvyklí. Na Pražském okruhu ten úsek Chrášťany Ořech je hustý provoz, z druhé strany od Zbraslavy. Tak s tím počítejte, pokud se snažíte dostat z Prahy ven na D8 přes Letňany, no tak od Hloubětína je hustý provoz, ale není to nehybná kolona, s druhým ocáskem někde na úrovni Kbelského letiště. Jedete-li po D1 na Brno, tak kolona se tomu taky úplně říkat nedá, ale zpomaluje provoz před dopravním omezením, ale až na úrovni Starého Lískovce, Ostopovic a podobně, tak to je tedy od Prahy. Pokud jedete po D2, tak zpomalujete od Otmarova, pokud jedete z opačné strany od Vyškova, tak počítejte někde na úrovni Tvarožné nebo Holubic za nimi, že ta doprava na té D1 zpomaluje, ale není to zatím, a doufejme, že to tak zůstane, žádný extra drama, který obvykle v tuto denní dobu říkám, tak dneska projíždíme relativně bez nějakých velkých obtíží. Jezděte opatrně, ať nám to vydrží.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio B.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské s rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Tati, co je to hybrid?
4: To je auto.
3: A co je to superhybrid?
4: To je Chery.
5: Rodina SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery Super Hybrid již od 519 tisíc korun.
6: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
7: Více na cherymotor.cz.
8: Nová střecha, rekonstrukce, krytina Teran je ta správná volba. Moderní vzhled, extrémní odolnost, rychlé dodání, 50-letá záruka a spolehlivý servis. To vše nabízí Teran, barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
9: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
10: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus. Specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz.
0: Rádio B. Počasí.
11: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se místy, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jihozápadní polovině Čech oblačnost přibývat. Maximální teploty dosáhnou 23 stupňů.
12: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
11: Česká fotbalová reprezentace hlásí další ztrátu. Kvůli zdravotním problémům se od ní dnes odpojil záložník Lukáš Čev, který tak vynechá zítřejší utkání ve Wembley proti domácí Anglii v Lize národů. Čev zasáhl zatím do všech třech zápasů. Vláda neschválila návrh nové státní kulturní politiky na období 2026 až 2029, který kritizovali profesní asociace, sdružení, platformy i odbory. Vznikl totiž podle nich bez zapojení odborné veřejnosti. Ministr kultury Klempíř má podporu premiéra Babiše. Praha chce vytvořit pietní místo na náměstí Jana Palacha, které by připomínalo oběti tragické střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy z prosince 2023. Student školy tehdy zastřelil v budově 14 lidí, pak i sebe a dalších 25 studentů nebo vyučujících zranil. Magistrát ustanovil pracovní skupinu, která má připravit zadání architektonicko-výtvarné soutěže k vytvoření pietního místa. Německu hrozí zatažení do násilného konfliktu s Ruskem. Dnes to prohlásil ředitel spolkové zpravodajské služby Jäger. K možné eskalaci by podle něj mohlo vést to, že je ruský prezident Putin kvůli už pátým rokem trvající válce na Ukrajině pod značným tlakem. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.

Černy přišli do Eteru Rádia Beats s takovou prosbou, aby si je člověk pamatoval. Vy si býťáci k tomu všemu pamatujte, nejenom Journey, ale taky, že v tomto týdnu se můžeme vidět, protože je naplánována další samolepková jízda v rámci sítě Eurodepar Car Service. Tentokrát ta zastávka bude ve středu.

zpět, k tomu tam bude občerstvení, k tomu tam budou ještě dárky od Eurorepar Car Service, prostě odjedete s autem plným dárků. Stačí se zastavit, nepotřebujete žádnou vstupenku, čím víc nás tam bude, tím lepší to bude. Takže do notýsku zapsat středa od 11 do 13 hodin Mach Motors na Praze 5, tam se uvidíme. Kdo by se toulal někde po okolí a nemohl to najít na webu, být tu najdete i mapu.

0: Prašinové sporty na Rádiu Beat.
1: Plochodrážní jezdec Jan Kvěch vyhrál zlatou přilbu v Pardubicích. Po 9 letech tak ovládl prestižní závod Znovu český jezdec. Václav Milík, poslední český vítěz z roku 2017, skončil 10. Sportovní lezec Adam Ondra vyhrál na soutěži Rockmaster v italském Arku disciplínu KO Boulder. Připsal si tak už 8. vítězství v kariéře, v pátečním duelu skončil 2. Mistrem světa v automobilových soutěžích je Brit Evans. O titul přišel těsně před cílem Švéd Solberg, který vyjel mimo trať. Evans ho v konečném pořadí porazil o 5 bodů. Kristýna Zemanová vyhrála úvodní závod českého poharu v cyklokrosu v Chýnově. Mezi muži zvítězil Belgičan Meissen, druhý skončil Václav Ježek. Hazenkářky Baníku Most prohráli v úvodním zápase kvalifikace Evropské ligy. Ve Skopje podlehli domácímu týmu Gjorče Petrov 18-22. Po poločase byl stav vyrovnaný 10-10. Hazenkáři Karviné zůstávají po 5 kolech jediným 100% týmem extraligy. V Lovosicích vyhráli 29-27. Hazenkáři Plzně porazili Zlín 37-33 a dál v extralize neprohráli. Na vedoucí Karvinou ztrácejí bod. To byly menšinové sporty.

Beatles na rádiu Beat a jejich The Long and Winding Road. Myslím, že muzika je to skvělá, než kvůli legendární, ale nejvyšší čas na to, abychom si zase dali pro změnu něco českého. Dokonce nebál bych se říkat, že z kategorie super skupin, protože pod tím číslo písmeným názvem T4 se skutečně super skupina nachází a nacházela. Pojďme si tedy slíbit T4, pojďme si slíbit Fanny a když jsme u té české muziky, pojďme si připomenout, že v tomto týdnu vám opět dorazí, tedy vám, kteří chcete, do mailových schránek Beatová rozhledna. Vím to chytře, protože Radek Diesler už mi ji poslal, já ji teď musím tady takhle přešajtlovat, aby začala odcházet všem těm, kteří si Beatovou rozhlednu vyžádali v minulých letech. A pro ty, kteří ještě ne, tak jim připomenu, že existuje něco, čemu říkáme Beatová rozhledna. Radek Diesler to sepisuje každý týden, je to v podstatě takový mailový časopis, kde se dozvíte všechno možné o programu, soutěžích, hostech a podobně, ale taky k tomu je nějaké povídání na nějaké téma, v podstatě článek, často na pokračování od Radka Dieslera. A co je na tom nejlepší, že to nestojí vůbec nic. Stačí, když se na Beatovém webu mrknete o chlup níž, tam je takové červené pole, nadepsané Beatová rozhledna, zaregistrujete se k odběru, to trvá pár sekund, dostanete zároveň přístup ke všem starším vydáním našeho mailového týdeníku, no a následně už pak nemusíte na nic čekat a nic hlídat, každý týden vám to přistane pěkně mezi mailovými zprávami ve vaší schránce. Tak pro ty, kteří to ještě nemají, bych doporučoval, aby si Beatovou rozhlednu objednali. Pro ty, kteří nemají rádiovou aplikaci naší Beatovou, bych doporučoval, aby si ji nainstalovali, protože i to se vám může vyplatit už brzy.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Největší fanoušek kapely Rush, kterého máme tady v té naší partě, ten se na vás chystá dneska večer po 8. Tím myslím samozřejmě o tu Semana. Podstatně dřív přijde největší fanoušek, ani nevím čeho, ale určitě něčemu fandí a určitě budou kapely, o kterých jsem v životě neslyšel. Pepa Lábus za malou chvilku tady na beatu, hned potom se vrhneme do let 60.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: A předtím se vrhneme na silnice Liberec, Košická ulice, odtud přicházejí vaše zprávy, tady se vyšetřuje, tady je dopravní nehoda, jedna velmi čerstvá, další v Chomutově, v Mánesově ulici, tam počítejte, že je nějaký karambol a že tam probíhá vyšetřování a tím pádem pro vás to znamená překážení v průjezdu, pokud to můžete vzít jinudy, je to vždycky lepší varianta. Silnice 1019, příjezd do Velkých Popovic, po staré od Prahy, tady je hlášena nehoda, která se řeší v Kladně v ulici Železničářů, je nějaký karambol, tak s tím počítejte a v ulici zvané Močidla v Uherském Brodě, tak tam taky probíhá teď aktuálně nějaké vyšetřování. A teď mi tady přeskočila ještě 608, dojezd do Dolánek nad Ohří od Litoměřic, i tady máme čerstvý karambol, i tady býťáci projíždějte s opatrností.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Teplo za každého počasí vám přeje Buderus, specialista na tepelná čerpadla s dlouholetou tradicí. www.buderus.cz
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se místy, hlavně v Čechách, budou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost. Večer bude v jeho západní polovině Čech oblačnost přibývat. Maximální teploty dosáhnou 23 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: České volejbalistky se po třetí za sebou představí na mistrovství světa. Mezinárodní federace FIVB dnes potvrdila 32 účastníků šampionátu v příštím roce a český tým se mezi ně kvalifikoval z 15. místa světového žebříčku. Turnaj na přelomu srpna a září zorganizují Spojené státy s Kanadou. Benzín zůstává na stejném. Stropy pro ceny nafty se sníží o 16 haléřů. Vyplývá to z nově zveřejněných cenových stropů pohonných hmot, které dnes představilo ministerstvo financí. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 45,97 a nafta za 48,38 za litr. Ministerstvo zveřejňuje stropy každý pracovní den pro ten následující, přičemž v nepracovní dne se uplatí cena naposledy vyhlášená. Policisté během víkendového ilegálního srazu tuningových aut v České republice zajistili stovky prohřešků a technických závad. Po celé republice zkontrolovali zhruba 17 000 vozidel a víc než 32 000 lidí. Zjistili 1565 přestupků kvůli nepřiměřené rychlosti a uložili za ně pokuty 2 930 000 korun. Dalších 749 závad se týkalo technického stavu vozidel. Nejvyšší velení Severoatlantické aliance pracuje na strategii, jak dosáhnout rychlého vítězství v případě ruského útoku na východní křídlo NATO, informovala o tom agentura Bloomberg. Strategie podle ní zahrnuje integraci nových obranných technologií, jako jsou drony a umělá inteligence, do tradičních vojenských schopností. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu zlatých 60. na rádiu Beat.
0: O'clock rock na Radio Beat.

Tady jsem tu volbu dneska neměl úplně těžkou. Při pohledu do kalendáře na to, že před námi je ještě 4,5 pracovního dne, volit Monday bylo v podstatě jednoduchou volbou, zvlášť tedy pokud se hrabu tady v té části bytového archivu, která, chtěl jsem říct, je zaprášená. No ona zaprášená naštěstí není, protože do ní často saháme, abychom oprašovali tyhle ty 60ky staré a vydařené, kam se počítají právě Mamas and Papas a jejich Monday. To byla druhá pro dnešek. Ta první, to jste poznali, byla od Shocking Blue a jmenuje se Venus a je dobře známá až do dnešních dní. A stejně tak to vlastně bude i v případě té třetí, ta je taky dobře známá až do dnešních dní. Takhle při pondělku na rozjezd nového týdne a nové série Six O'Clock Rocku jsem se záměrně snažil nevybírat žádné špeky, na to máme čas až do konce týdne. Teď jsem sáhnul po té osvědčené klasice a furt se vám neřekl, co je ta třetí. Tak budou to Easy Beats a jmenuje se to It's So Easy a pokud náhodou nevíte, tak zní to takhle. It's so easy.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Blue Effect, Alešek Semelka, Eldorado, za námi bude 6:30 a to za necelou minutu. To znamená, za prvý, kdo se ptá na muziku, tomu řeknu, že chystám Guns N' Roses za Pink Floyd, a kdo by rád něco se dozvěděl, třeba aby mohl dělat večer v hospodě chytrýho, tak pro toho tady bude pondělní Beatoskop. Ten už je připraven, za malou chvilku se do něj pustíme.

0: Kaleidoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezké pondělí vám přeje Petr Šimáček. GoPro představilo koncept své první kamery s výměnými objektivy. Mission 1 pro ILS nabídne natáčení až v 8K při 60 snímcích za sekundu. 10-bitové video a hmotnost jen 197 gramů. V přepočtu má stát asi 16 600 korun.
0: Beatoskop.
1: Meta představila nové brýle, které váží jen 100 gramů a kombinují funkce chytrých brýlí a headsetu. Nabídnou virtuální obrazovky pro práci, sledování filmů ve 3D i hraní her a obejdou se bez klasických ovladačů. Na trh mají přijít na jaře příštího roku za zhruba 40 000 korun.
0: Beatoskop.
1: Během 5 let se výrazně zvýší počet dronů ve vzduchu a dokonce i jejich míra autonomie, říká to šéf firmy DroneTech Lukáš Brchl.
2: Primárním driving faktorem těch dronů stále bude ta obrana. Takže je to vidět, že ten komerční svět doručování zásilek jsou teďka upozadění tou obranou, tou detekcí a těma možnýma hrozbama, které z toho vznikají.
1: Poslouchali jste Beatoskop.
0: Radio.

0: radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radiobeat.

To byli oni, Sweet a Ballroom Blitz na rádiu Beat, muzika dohrála. Já už chystám muziku další, ale taky si pojďme říct, že mi té muziky za stolik nezbývá. Takže vás rovnou tak jako poinformuju o tom, že i dneska, protože je pondělí, tak se budeme držet zažitých schémat, což znamená, že v 7 přijde Jaroslav Císař a dáme si krásné nálezy věnované rokovým veteránům. Takhle v kostce je to napsáno na beatovém webu. Kdo by chtěl jít o krok dál, tak si to rozklikne a zjistí, jaký veteráni nás dneska čekají. Já to záměrně nechci teď úplně říkat, abych těm, kteří naopak rádi poslouchají a přemýšlejí, jestli by se s Jardou shodli nebo neschodli, se nechali překvapit, tak když to tady vykecám, že jo, tak bych jim to zkazil. Tak jenom takhle v kostce krásné nálezy od 7 od 8 večer u Repráku s Otou Semanem a od 11 pak Martin Vysušil. 11 v 11 musí být při pondělku, 11 skladeb musí být v 11 v 11 a téma bude jedno a to bude Valčík. Dneska jedeme v tříčtvrťovém taktu, vy se na to těšte, já budu taky pozorně poslouchat.

No, ona dopovídala, co si budeme vyprávět my. Ona říká, jo, byla poslední muzika našeho odpoledního vysílání tady na Beatu. To všechno, co bude hrát od této chvíle, už je muzika podvečerní, případně později ještě večerní, v každém případě muzika, kterou už chystají moji drazí kolegové, které jsem vám před malou chvilkou představil, a nechávám vás tady s klidným svědomím v dobrých rukách. Přeju příjemný zbytek pondělí a zítra v úterý se na vás budu opět těšit.

0: Radio Beat.
1: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Střecha může mít styl a hrát barvami. Krytina Teran je ta správná volba. Kvalita podložená tradicí, 50-letou zárukou, rychlým dodáním a skvělým servisem. To vše pod značkou Teran. Barevný svět střech. Více informací na terran.cz.
4: Tati, co je to hybrid?
5: To je auto.
4: A co je to superhybrid?
5: To je Chery.
6: Rodinná SUV Chery spojují prostor, pohodlí a chytré technologie pro každý den. Objevte technologie Chery superhybrid již od 519 tisíc korun.
7: Vyzkoušet si je můžete v rámci Chery Roadshow od 24. září do 1. listopadu po celém Česku.
8: Více na cherrymotor.cz.
9: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
10: Krásné nálezy. Krásné nálezy. Hudební galerie známých, ale především neznámých i zcela raritních nahrávek na Rádiu Beat.

Radio Beat. Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raditních rockových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech Rádia Beat vám přeje Jaroslav Císař. Dnes vás pozvu k poslechu druhé části hudební přehlídky rockových veteránů, kteří už toho mají na rockové scéně odehráno a natočeno nespočet. Nazval se mi opět jednoduše Matadoři. Úvod dnešního pořadu obstaral Simon Kirk, muzikant z Velké Británie, plným jménem Simon Frederick St. George Kirk. Na rockové scéně je již aktivní od roku 1968, kdy se potkal s Paulem Kossoffem a společně s ním působil půl roku v souboru Black Cat Bones. Kirk je však zapsán v paměti rockových fanoušků především jako spoluzakladatel a bubeník věhlasných skupin Free a Bad Company. Později však působil i jako člen hudebního společenství Ringa Stara, All Star Band nebo Wildlife či Lone Rider. Na svém kontě má však i tři solová alba, na kterých mohl ukázat celou šíři svého muzikantského a skladatelského talentu. Vedle zpěvu a hry na bicí se zde totiž prezentuje i jako kytarista, hráč na klávesové nástroje a ukulele. Úvodem zazněla skladba All Because of You z Kirkova stejnojmenného třetího alba z roku 2016. V roce 2025 byl Simon Kirk uveden do síně slávy rock'n'rollu jako člen Bad Company. Kariéra Boba Seegera plným jménem Roberta Clarka Seegera trvá již 5 desetiletí. Rodák z Michiganu a známý představitel detroitské rockové scény byl již v roce 2004 uvedený jak do síně slávy rock'n'rollu, tak o 8 let později i do síně slávy skladatelů. Během své dlouhé kariéry slavil velké úspěchy jako člen souboru do Silver Bullet Band, to připadá na období let 1976 až 1995, taky se svými sólovými alby. Tahle diskografie čítá téměř 20 velkých desek. Byť se Bob v roce 2014 zařekl, že žádná další už nevznikne, smrt Glenna Freye v lednu 2016, mimo jiné zakladatele skupiny The Eagles, s nímž ho pojilo 50-leté přátelství, se stala silným impulzem ke změně plánu. Věnoval mu svou novou albovou kolekci I Knew You When. Vyšla v listopadu 2017 ve dvou verzích, standardní a luxusní obohacená o 3 skladby. V americkém žebříčku jí patřilo 25. místo. Ukázkou Blue Ridge z téhle desky si dnes na frekvenci Rádia Beat připomeneme amerického skladatele, zpěváka, kytaristu a hráče na pianu Boba Seegera, který letos v květnu měl své 81. narozeniny.

0: Jazzy na Radio Beat.
1: Ani americký skladatel, zpěvák a kytarista Bruce Springsteen nemládne. V září oslavil své 77. narozeniny. Jeho 6 desetiletí trvající hudební dráhu lemuje mimo jiné 21 vydaných alb a také 20 získaných cen Grammy. I on začal svým způsobem bilancovat. V červnu 2025 mu totiž vyšla kompilace Lost and Found Selections from the Lost Albums, která obsahuje snímky z let 1983 až 2018 z období vzniku jeho alb od Born in the USA až po High Hopes. Jejich specifikum spočívá v tom, že se v té době na desky vůbec nedostali a skončili v hudebních archivech. Bruce vznik tohoto projektu zdůvodnil následovně. Po jejich nahrání a mixech jsem cítil jejich nedostatky a tak je z desek vyřadil, protože jsem o nich nebyl na 100% přesvědčený, jenže čas mnohé změnil. Z nich vám dnes vysílání Rádia Beat nabídnu podle mého názoru překrásnou skladbu Sunliner, hodnou jen svého mistra Bruce Springsteena. Doufám, že se mnou budete souhlasit.

0: Krásné nálezy. Na rádiu Beat.
1: Ray Davies, zakladatel a vůdčí osobnost britské kultovní skupiny The Kinks, se hudbě aktivně věnuje již od roku 1963. Když došlo v roce 1996 k rozpadu jeho mateřské kapely, vydal se na sólovou dráhu. K tomu ještě dodávám, že se také věnuje literární činnosti a působí jako producent a režisér muzikálu. Na své konto si již připsal 6 sólových alb, to poslední Our Country Americana Act 2 mu vyšlo v červnu 2018. Navázal tak na svou solovou velkou desku z předchozího roku, nazvanou prostě Americana. Album se nahrávalo v proslulých londýnských studiích Kong, kde vznikala i řada nahrávek The Kinks. Ray potom zvolil za svou doprovodnou kapelu členy americké countryrockové skupiny The Jayhawks z Minnesoty. Na své 6. velké desce se opět laská s rozsáhlým stylovým odkazem americké hudební scény. V tomto duchu skládá svou vlastní hudební mozaiku, ve které nikterak neskrývá její kořeny. Z posledního solového alba Raye Davise za vámi ze studia Rádia Beat posílám skladbu Muswell Kills. Jedná se i o slovní hříčku, protože se narodil v severním Londýně v Muswell Hill.

0: Úžasné nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Hráč na klávesové nástroje Don Airey věnoval zatím prakticky celý svůj život muzice. Rodák ze Sunderlandu se už od svých 7 let učil hrát na klasické piano. Pak vystudoval univerzitu v Nottinghamu. Roku 1971 se odstěhoval do Londýna. Na hudební scéně je aktivní již od roku 1969. O jeho muzikantské službě stále nebývalý zájem. Hrál či nahrával i s několika desítkami rockových souborů a interpretů první rockové ligy. Z této plejády stačí připomenout třeba Rainbow, Whitesnake, Michal Schenker Group, Ozzyho Osborna, Ozzyho Paula nebo Garyho Moora. Asi největší rozruch vzbudilo jeho působení u Deep Purple. Od roku 2001 nejprve na poloviční úvazek,

nás. Do Airyho týmu zde patří i zpěvák Carl Sentance nebo irský kytarista Simon McBride, který po nějakou dobu zaskakoval rovněž u Deep Purple za Steve'a Morseho.

0: I got crazy, drink a line of beer and hazy. Hey, girl, I'm gonna make you mine. Wow!
1: Krásné nálezy na rádiu Beat.
2: Basista, skladatel a producent Leo David Williams Lyons je profesionálním muzikantem už od svých 16 let, to je od roku 1959. Jeho nejslavnějším angažmá je působení u bluesrockového souboru Ten Years After, které započalo v roce 1967. Poté, co kytarista Alvin Lee skupinu v roce 1989 definitivně

Mě opustil basista Leo Lyons, ji v roce 2002 obnovil. O 2 roky později vydala nové album. Nástupce Avena Lee se stal další zručný kytarista a zpěvák Joe Gooch. Oba sice nejdříve pokračovali v linii nastavené Ten Years After, ale pak za podpory různých bubeníků, z nichž nakonec vytrval Damon Sawyer, který hrál i z Bad Company nebo Whitesnake, začali provozovat rovněž svůj původně hudební vedlejšák, který ukryli pod názvem kapely 170 Split. Drží se podobné hudební parkety, jakou zastávali Ten Years After. Produkuje energický a melodický blues rock. Dnes již má tato formace na svém kontě celkem 4 studiové a 2 koncertní velké desky. Lyons s Goochem na hudební model Ten Years After definitivně rezignovali v roce 2013. V říjnu 2023 tahle parta představila své z Brusu nové album Moving On. Vyšlo v Lyonsově produkci pod mírně upravenou hlavičkou Leo Lyons 170 Split. Z téhle hudební kolekce teď na frekvenci rádia Beat zazní skladba Sounded Like a Train. Elán Leo Lyons je neuvěřitelný, protože letos v listopadu oslaví své 83. narozeniny.

0: být krásné nálezy.
1: Ron Wood, současný kytarista The Rolling Stones a někdejší člen souboru Jeff Beck Group a The Faces, se dostal do jejich sestavy po odchodu Micka Taylora původně pouze dočasně jako zástup na nadcházející turné. Ale svým hudebním cítěním tak do party Micka Jaggera zapadl, takže je od roku 1975 jejich členem řádným až dodnes. V rámci Stonesu ale nemá vedle Micka Jaggera Keitha Richardse moc veliké autorské uplatnění a tak souběžně vydává své sólovky. Zatím jich má na svém kontě celkem 15, 7 studiových a 8 koncertních. Ze sólové tvorby Rona Wooda jsem do dnešní programové nabídky Rádia Beat vybral ukázku Well, I Don't Think So z jeho celkově 7. studiové velké desky I Feel Like Playing z konce září 2010. Dostala se na 164. místo britského žebříčku Alp. Ron Wood si k jejímu natáčení pozval řadu renomovaných kolegů, mezi kterými naleznete třeba kytaristu Slashe, Billyho F. Gibbonse nebo svého současného kolegu ze Stones basistu Darylla Jonese. Tahle rocková kolekce s přidáním ingrediencí reggae, blues a boogie vznikala v době, kdy zrovna lítal v milostných eskapádách s několika ženami. Mimochodem, Wood je již otcem 6 dětí.

Vladimír Mišík je v naší rockové muzice bezesporu zosobněním vysokého uměleckého, ale i lidského a morálního kreditu. I proto si ho i z těchto důvodů velmi vážím. V bukletu svého zbrusunového alba Vteřiny, měsíce a roky z října 2024 uvádí, že sice dvakrát do stejné řeky nevstoupíš, ale on ve spolupráci s osvědčenými hudebníky, producentem Petrem Ostrouchovem a mistrem zvuku Milanem Cimfem, tohle riziko po albech Jednou tě potkám a Noční obraz podstoupil už po třetí. Celkově má už na svém kontě 13 alb, 4 sólová, 9 z ETC. Výsledkem nového Mišíkova vyzrálého folkrokového muzikantství je 15 písní, které jsou jakousi zpěvákovou osobní zpovědí. Na tomto místě stojí za to připomenout i účast dvou zahraničních muzikantů v jeho doprovodné kapele. Jedním z nich je hvězdný britský hráč na steel kytaru BJ Cole. O tradičně vyzrálé a pečlivě vybrané texty se tentokrát velkou měrou zasloužil Michal Žantovský spolu se zpěvákem. Doplňuje je skvosty z tvorby básníků, mimo jiné od Františka Gellnera, z jehož autorské imaginaci pochází i text písně Moudrost, která na vás čeká v playlistu dnešních krásných nálezů Rádia Beat. Původní název téhle básně zní To je teď celá moudrost moje a pochází ze sbírky Po nás, ať přijde potopa z roku 1901.

0: nálezy na Rádiu Beat.
1: Letos na konci března vyšlo dlouho očekávané třetí solové album někdejšího zpěváka souboru Foreigner Lou Grahama. Je to jeho první velká solová deska, která mu vyšla od roku 1989. Nese název Released. Rodák z New Yorku, pocházející z muzikantské rodiny, vlastním jménem Louis Andrew Grammatico, začal svou rockovou kariéru již v polovině 70. let v souboru Black Sheep. Jejich dvě alba však vyšla bez většího povšimnutí. Od roku 1976 byl v angažmá souboru Foreigner a to bylo minimálně z hlediska úspěchu o něčem zcela jiném. Dokladem toho je skutečnost, že tahle formace byla od časů do Beatles první kapelou, které se podařilo s prvními 8 singly proniknout do americké top 20. Jak Lou uvedl u příležitosti vydání svého nového alba, je to pro něj nostalgický výlet. Z velké části se totiž jedná o skladby z 80. let, které se tehdy na desky nedostaly. Grahm je většinou složil ve spolupráci s Brucem Turgonem, svým někdejším kolegou z Black Sheep. Z téhle rockové kolekce Lou Grahama v roce 2024, uvedeného společně se skupinou Foreigner do síně slávy rock'n'rollu, teď prostřednictvím Rádia Beat uslyšíte skladbu Long Gone.

0: krásné nálezy. Na rádiu Beat.
1: Prakticky kompletní hudební kariéra bubeníka Micka Fleetwooda, rodáka z Cornwallu a také zakladatele souboru Fleetwood Mac, kterému propůjčili své příjmení, je spojena s uvedenou skupinou. Započala již v roce 1964. Spolu s ní byl také v roce 1998 uveden ze síně slávy rock'n'rollu. Svá solová alba a jejich celkem 5 natočil buď se souborem do Mick Fleetwood Band nebo Mick Fleetwood Zoo. Z jeho solové dráhy mám na závěr dnešního vydání krásných nálezů připravený jeden z jeho nejnovějších a také nejzajímavějších hudebních projektů. Spojil na něm své síly s o více než 30 let mladším přítelem Jakem Shimabukurem, rodákem z Honolulu a také virtuózem hry na ukulele. Cesty obou muzikantů se poprvé střetly již na konci 90. let během ceremoniálu při udělování havajských hudebních cen a posléze v Nashvillu na koncertě na počest obnovení Fleetwood Mac. Od té doby si pohrávali s myšlenkou natočit bluesové album. K realizaci tohoto záměru došlo až v roce 2024, kdy ve studiu natočili naživo během 3 dní 9 skladeb. Deska pak vyšla v říjnu téhož roku pod názvem Blues Experience. V podání dvojice Jake Shimabukuro, Mick Fleetwood, vám zní na závěr dnešního pořadu nabídnu skladbu Rockin' in the Free World. Příště vás pozvu k poslechu rockových skladeb ovlivněných okultismem. Jejich největší móda nastala zvláště v období 1966 až 1972 pod vlivem požídání drog a halucinogenních látek a spolu s nimi vzýváním nadpřirozených sil a vyvoláváním duchů. Zazní do Rolling Stones, Lucifer's Friend, Genesis, Julian's Treatment a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. V podání dvojice Jake Shimabukuro, Mick Fleetwood, teď zazní skladba Rockin' in the Free World. Jedná se o novou verzi skladby původně z repertoáru Neila Younga.

0: Večery u Repráku.
1: Na rádiu Beat.
2: Tak se nám Beatňáci týden s týdnem sešel. Je tu pondělní večer, máme 5. října, teď nějaký 2,5 minuty po 20. hodině. Já jsem Ota Seman a přeji vám, aby ten večer byl co nejpohodovější. Co se muziky týče, budu se o to snažit starat. Budu se starat taky o to, aby jsme měli, řekněme, o čem dát řeč, o čem debatovat v tom dnešním večeru u Repráku. Takže se do toho za chvíli klidně pustíme. Co se týče večera u Repráku, tak já bych navrhl, že se můžeme dneska pobavit o bondovkách, protože se to hodí. Světový den Jamese Bonda je, myslím, dost důležitá událost pro všechny filmové nadšence. Předpokládám, že řada z vás takových jsou. Takže pojďme si třeba říct, jako která bondovka se vám líbila, nebo který hrdina, nebo který herec se vám nejvíc líbil v pozici Jamese Bonda, kterýho jste měli nejradši, na čem jste vyrůstali a tak. A můžeme o Jamese Bondovi dát řeč v podstatě ve všech směrech. Konec konců ke slovu se dostanou možná i ti, kteří třeba bondovky vůbec nesledují a vůbec se nezajímají. Nicméně si myslím, že to je škoda, protože bondovky mají svoje kouzlo, byť je tam prakticky všechno přehnaný, tak mě teda vždycky hodně baví. Nicméně, jak říkám, je to, a jak to říkám vždycky, je to zase jenom otevřený, to znamená, pokud se vám nebude chtít do tématu Jamese Bonda, můžeme mluvit o čemkoliv jiném, co vás zrovna napadne, Beatňáci. To už je na vás. Tu řeč můžeme dát přímo ve studiu na telefonu 210 32 33 34. Můžeme komunikovat třeba taky i písemně, tedy konkrétně vy můžete komunikovat písemně se studiem na SMS bráně 720 001 222 nebo mailem na studio@radiobeat.cz, no a nebo na beatňácký apce. Tak tam to jde jak písemně, tak i tou zvukovou formou, kde můžete namluvit vaše vzkazy. Já myslím, že jsem řekl všechny ty důležité věci takhle hned na úvod, no a za chvíli, jo, ještě jednu důležitou věc jsem neřekl, že jo, že když dáme řeč, tak potom společně zkusíme vybrat i nějakou muziku, kterou bychom třeba pustili, jo, aby to nebylo jenom na mě. No a teď už si poslechneme Boba Seagra.

0: Večery u Repráku na Rádiu Beat.
1: Ahoj Oto, já tě zdravím, tady Alča z Mohelnice, stála posluchačka.
2: Stála posluchačka Alča z Mohelnice. Alčo, hele, já se tě zeptám, posloucháš i třeba jako dopoledne a odpoledne, jako celý den posloucháš Beat?
1: No, tak od dopoledne.
2: Jo, jak to, že ráno ne, ráno spíš, jo?
1: No, tak většinou něco dělám. A nebo třeba si zimno ještě.
2: Jo. Tak ono po té noci, kdy spíš, tak potom je potřeba si taky zdřímnout, aby si odpočinula, že jo? To je jasný, to dá rozum. Mně se líbilo, většinou něco dělám, ale jako nespomenu si úplně co, ale něco občas dělám tak nějak, no, to je jasný, no, to dá rozum. Prosím tě, co ty a bondovky, hele, sleduj. Máš ráda?
1: Já nic, já bych se chtěla vyhnout tématu, jestli to jde.
2: No jde, to víš, že jo, vemem to obloukem. Kudy to vemem? Jakou zkratkou? Povídej.
1: No, chodíme strašně rádi do lesa a nacházíme nádherné zdyby.
2: Už zase, jo.
1: Kozák, janky, klouky a děláme šmaření, nebo z toho dělám omáčku.
2: Takže to roste, jo?
1: Roste. Roste.
2: Takhle, trochu ti závidím, jo, já jsem vždycky na houby chodil rád, ale tady v Praze to prostě není úplně jako tak nějak ideální, v Karlových Varech, kde jsou okolo lesy, tam to byla prostě paráda, jenomže už pěkných pár let jsem v Praze, takže jsem si už dlouho pořádně nezahoubařil, víš, to je ten problém.
1: No vidíš to, kdyby to slovo poslat nějak, tak jo, je poslu.
2: No, to víš, to by splesnivělo, to je jedně sušený, hele, Sušíš houby taky?
1: No. Ano, suším.
2: Jo.
1: Suším na zimu.
2: Tak to je jasný, to je dobře. Máš sušičku nebo sušíš jen tak, jako normálně na topení?
1: Na topení to suším. No.
2: Jo, nemáš sušičku speciálně?
1: Ne, nemám.
2: Víš, já jo, teď jsem o víkendu trhal šípky, mám normálně rozrejpaný ruce, protože to není sranda trhat šípky, hele, budu sušit šípky.
1: No, to není, no. Taky trháme, no.
2: Tak Alčo, co ti zahraju dneska?
1: No, měla bych takové speciální přání. Mám strašně oblíbenou skupinu Cinderella. Chtěla bych zahrát Cinderellu Nobody Fool.
2: Nobody Fool, no, tak si můžeme dát. A víš, co je Cinderella? To je Popelka.
1: No. Jo.
2: No, to je Popelka. To je kapela Popelka, normálně. Kdyby se u nás jmenovala kapela Popelka, tak by na ní nikdo nechodil a představ si tam, jo, hele. Jo?
1: Jo.
2: Tak jo, tak si ji dáme, jo? Měj se, čau, ahoj.
1: Čau.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večery u repráku na Rádiu B.
1: Zbyněk mi napsal, že co se Jamese Bonda týče, tak pro něj bude navždy Jamesem tím skutečným, pravým a nefalšovaným Sean Connery. No, takhle, mám to docela podobně, protože dá se říct, že na těch Bondovkách se Seanem Connerym jsem vyrostl, protože to byly vlastně 70. léta, pak ještě to přesahovalo nějak do 80. Upřímně, nejsem schopný to přímo datovat, ale fakt je, že Sean Connery, protože jak jsem i říkal, jsem z Karlových Varů původně, tak tam jsme měli vždycky, vlastně každý měl ve svém obýváku někde, nebo v ložnici, nebo někde prostě i na půdě, strčený dipol takzvaný, což byla anténa, přes kterou se chytalo ARD, německý stanice ARD, CDF, a tam ty Bondovky běžely o víkendech. Takže když člověk opravdu, protože ty programy v naší televizi nebyly úplně, řekněme tak, akční, tak když člověk měl chuť vidět něco z této produkce, tak koukal přesně na Bondovky. Takže já jsem vlastně Bondovky z začátku viděl jenom v němčině, čemuž jsem vůbec nerozuměl, ale on ten děj není tak složitý, aby člověk nepochopil, o co tam jde, takže nakonec se to dalo. Takže souhlasím, Sean Connery je skutečně významná osobnost, co by postava Jamese Bonda. Můžeme o Jamesi Bondovi ztratit nějakou řeč i s dalšími býťáky, kteří se pokusí sem dovolat nebo případně nechají vzkaz. No a co se týče muziky, tak tady mám požadavek na Mikea Oldfielda s Alanem Rickmanem skladbu The Bell.

0: Ota Radio Beat, halo?
1: Ahoj Oto, tady Pepa Řezbář.
0: Nazdar Pepo.
1: Opět jsem se dovolal. Zdravím tě, zdravím tě.
0: Já tebe taky.
1: A všechny býťáky samozřejmě. No ty bondovky, no, tak nic moc, no pro mě.
0: Nic moc? Jako tebe nebaví vůbec bondovky, jo?
1: Moc mě to nebaví tyhle, no.
0: A, to je zajímavé.
1: Takový moc umělý.
0: No takhle, počkej, umělý. Ono to je postavený na takovým tam, na tom přehnaným, jo? No. James Bond má být vlastně svým způsobem určitá parodie na ty akčňáky. A ono to vlastně funguje, mě to teda, tím ti to nevnucuju samozřejmě. Jaký teda filmy sleduješ, když ne bondovky? Máš nějaký oblíbený?
1: Mě trochu víc baví ta historie.
0: Aha.
1: Takže já spíš takový ty válečný filmy, dokumenty takovýhle.
0: Já třeba, jak mám Jamese Bonda spojenýho hodně se Seanem Connerym, tak jakmile si řekl historie, tak jsem si vzpomněl na Jméno růže, kde Sean Connery hraje naprosto fantasticky, ale to už je moc zase horší historie, nebo dávnější historie, než
1: no,
0: to, o čem mluvíš ty.
1: No, ale to taky patří k tomu, samozřejmě.
0: Jo, to je od Umberta Eka, že jo, jako kniha výborná, no, a je fakt, že když to bylo sfilmovaný, tak má to atmosféru. To je důležitý, že má ten film neskutečně zajímavou atmosféru, to je pravda. Takže jo, tak určitě válečný filmy taky mám rád, musím říct, že mě baví, ale ono je to vždycky podle nálady. Někdy si radši pustím nějakou víc jako komedii a úplně nejradši mám Woodyho Allena. To mě vždycky dostane z jakýchkoliv prostě těch, tak úplně bezvadný. To prostě mám všechny filmy. Takže toho obdivuju. No, tak jo, hele, co ti zahraju? Kde seš teď? Co děláš takhle v pondělí večer?
1: No, v pondělí večer teďka pomalinku končím v dílně.
0: Aha.
1: Něco sem dořezávám nějaký betlémy na objednávku.
0: A jo,
1: něco tady mám.
0: Ty, to je
1: už
0: super.
1: Už se blížejí ty Vánoce.
0: To je super, když děláš betlémy. To je, a děláš jako malý nebo i větší betlémy? Nebo jako, já třeba jsem viděl i motorovou pilou se dělají betlémy, hele.
1: No jo, tak to ne.
0: To ne.
1: To ne, to není řezbařina.
0: To je ano, to je dřevorubecký už spíš, jako ano.
1: Ano, to dřevorubci, ano.
0: Jasně.
1: I když teda musím říct, teda viděl jsem několik i betlémů, i různých figur a tohle to všechno, co některý ty chlapi dokážou s tou pilou.
0: No jasně.
1: To teda klobouk dolů, to teda je nádherný.
0: Já jsem před pár lety byl v Orlických horách na nějaký výstavě betlémů a tam bylo jako, hele, já nevím, 60, možná i víc betlémů jako vystavených, ale mě se líbily, nebo líbily, já jsem se musel smát, tam třeba někdo udělal betlém z těch panenek Barbie. Jo, normálně je povoblíkali různě a vytvořili z těchto panenek betlém, ty. To bylo, to už bylo docela děsivý.
1: To ne. Jo. Ale dobře, no, tak hele, dělají se ze slámy, dělají se z kukuřice, dělají se ze všeho, to jako o tom žádná, no to... Ta Barbie, no to už je
0: To je úlet, tak jako taková prostě recese, proč ne? Hele, ale děláš i, jako když říkáš řezbář, a děláš i pohyblivý betlémy, jakože třeba nějakou mechaniku do toho?
1: Ne. Ne, jenom staticky, normálně, klasiku. To pohyblivý, to už je trochu takový
0: to je vyšší dívčí. To je vyšší dívčí, no.
1: To už je hodně vyšší dívčí, ano.
0: Já jsem si právě říkal svýho času, jsem si říkal, taková jemná práce, udělat opravdu takovou až hodinářskou práci a třeba ten betlém pak pohánět ještě parním strojem. Víš, jako parní strojek, který by poháněl tyhle ty věci, to by muselo být úžasný. To by mě bavilo. Ale na tom by člověk strávil léta.
1: No, tak to už, bohužel, už na to nemám ty roky, abych se do něčeho takového pustil, že to je práce na 10 a více let, takováhle akce.
0: Jasně.
1: Takže to jako už asi ne, no, už jsem důchodce taky, no.
0: Jasný, ale to je strašně zajímavý téma a když děláš ty betlémy, říkáš na zakázku, děláš třeba i takový jakože moderní, že vkládáš do betlému i ty současné figurky, jak se dělá, jakože se vyřezávají?
1: Občas se to něco takového dávám tady do okolí. Někdo, když si prostě přeje, tak tam třeba vsadíme pana starostu, nebo taková nějaká. Ale toho není tak moc. No.
0: To je super. No hele, jsem rád, že jsi zavolal. A řekni mi, co ti teda pustím?
1: Já bych něco od Nazaretu,
0: jestli
1: můžu.
0: Něco od Nazaretu a necháš výběr na mě, jo?
1: Nechá výběr na tebe.
0: Dobře, no. Tak jo, dáme si Nazarety a tobě přeju pěkný večer. Já ti jde práce na betlémech od ruky a zase někdy zavolej, dáme o tom řeč.
1: No, jo? Tak jo.
0: Měj se.
1: Měj se.
0: Čau, ahoj.
1: A zdravím všechny, ahoj.

0: Večery u Repráku.
1: Na Rádiu Beat.
2: Pomalu, ale jistě jsme vpluli do druhé hodiny dnešního Večera u Repráku, takže máme krátce po 22. Já jsem Ota Seman, přeji příjemný večer a budu tady s vámi, ještě jednou připomínám, až do 23. hodiny, kdy přijde Martin Vysušil a pak si dáme 11 v 11. Dnešní Večer u Repráku se nám tak nějak dostal přes Jamesa Bonda k houbaření a taky k Betlémům a v podstatě vidíte sami, že ty možnosti rozhovorů jsou vlastně velmi pestré. Takže je na vás, býťáci, o čem si budete chtít povídat i v téhleté hodině. Můžete volat sem do studia na 210 32 33 34. Chcete-li nechat nějaký vzkaz, tak ho nechte na naší býťácké apce. Ve zvukové podobě je to nejlepší, to znamená, namluvíte, odešlete. Můžete i psát, a to přes apku nebo SMS-kami 720 001 222 a nebo mailem na studio@radiobeat.cz. A teď už jdeme na muziku, tady je Aisha.

0: Večery u Repráku. Na rádiu Beat.
1: Oto, ahoj, tady Eduard.
2: Nazdar, Eduarde, zdravím tě. Tak povídej,
1: co děláš? U kostela? Mukařov opět. Jsem se konečně zase dovolal. Ahoj.
2: Jo. A prosím, co děláš takhle? Říkáš zdravíme, je vás tam víc. Co děláte v pondělí večer? Hele, máš strašně mizerný signál. Pohni se někam, kde bude větší. Jo. Asi tam stíní zvonice kostela nebo něco takového, říká, že u kostela. Tak...
1: Je to lepší?
2: Je to úplně super, hele, teď. Jo?
1: Já si strašně rád vzpomínám asi před něčím, jak jsem si mě ptal, jaký mám názor kouření v restauraci. Pamatuješ se na to?
2: No, tak jako asi... Hele, nepamatuju si úplně všechno. Já už taky stárnu a některé věci... Prostě ztrácím z té hlavy, jo. Hlavně jasný, jména, ty mi utíkají často.
1: Jasný, já to chápu. Tak prosím tě, já teď nevím, co si mám přát, protože my jsme si tady vždycky dávali Rammsteiny.
2: No.
1: Jestli nevadí zase, že budou Rammsteiny zpátky?
2: Komu by to mělo vadit, hele, já nevím, neznám nikoho, komu by měli vadit Rammsteiny. Teda takhle, pár lidí bych asi znal, ale jako oni to přežijou v tu chvíli.
1: Já jsem teďka viděl, že snad dokonce i nějaký film, snad, který se tady teď začíná promítat, tak já se snažím se na písky.
2: Jako film o Rammsteinech?
1: Ano.
2: Takhle, asi bych kecal, kdybych řekl, že vím, protože nevím, jo, a to řeknu na rovinu, já jako Rammstein není úplně moje, jakože top kapela, takže nejsem ten fanoušek, který by vyhledával jejich jako film, byl jsem na koncertě, to zase mi přišlo jako hloupý tam nebejt, když tady byli v Letňanech, přišlo mi to moc hezký, ale jako chápu, že to pro někoho může být opravdu top kapela, to je, tomu rozumím.
1: Já jsem samozřejmě 63. ročník, takže Pink Floyd, Zeppeliny, ale abych teda udělal změnu, můžeš mi pustit Zeppeliny Kašmír?
2: No prosím? Tak můžu, to víš, jo,
1: protože
2: tak můžu.
1: To je pro mě úplně jedna z nejlepších skladeb, a když tam slyším ty housličky, tak mám hustý kůži.
2: No tak jo, tak uhneme od Rammsteinu, protože tak on třeba Rammsteiny bude chtít někdo jiný, takže ti to nakonec třeba splní a my si dáme ty Zeppeliny.
1: Dobře, tak jo.
2: Dáme si Kašmír, tak jo.
1: Děkuju.
2: Měj se hezky, čau.
1: Ahoj.

0: Večery u Repráku na Rádiu Beat.
1: Jeden z byťáků mi tady napsal SMS-ku velmi stručnou, jasnou. Píše: ahoj, proč si mu neřek tomu z Betlémy, aby vám vyrobil nějaký ten Betlém? Tyjo, kdyby obsadil postavičky tyjo muzikantů, to by mohlo být super, ne? Nemám to sice podepsanou tu SMS-ku, ale tyjo, to by mohlo být opravdu super. Já si myslím, že o Betlémech tady ještě bude řeč. Vánoce jsou za kolik? Za 3 měsíce, necelý 3 měsíce, takže věřím tomu, že ještě nějakou tu řeč o Betlémech dáme a nakonec, kdo ví, třeba na něco takového dojde, jo? Že budeme mít nějaký rockerský Betlém. I to, i k tomu můžeme dospět. No, tak jenom tak jako na okraj, že i tahle věc třeba zaujala. My si teď dáme Kansas, pojďme na to.

0: Iva ze Zlína, ahoj.
1: Ahoj Ivčo, Iva z piva volá, no
0: ano,
1: nazdar,
0: čau. Ano, správně,
1: no. Poznávám, poznávám, úplně ne po hlase, to bych asi kecal, ale tím, že řekneš Iva ze Zlína, tak to si člověk dá dohromady. Iva je pravidelnou, aby věděli býťáci, návštěvnicí našich bytových pump, takže už jsme se několikrát viděli osobně, viď?
0: No, poslední pumpy moc nestíhám, ale...
1: Já taky ne.
0: Přiznávám se, že mám pod pultem puštěné rádio a všechno sleduju.
1: Pod pultem, jo. Takže máš vlastně takový podpultový rádio. To člověče podpultový věci bývaly dřív za, víš, jak to bylo, před revolucí, kdysi dávno před 89. byly věci jenom podpultový. A vždycky se říkalo, že nejvyspělejší společnost bude, až budou mít všichni všude svoje známí.
0: No tak to je ovšem pravda života.
1: Že jo, co ty ano. Pro nás máš dneska, o čem dáme
0: no,
1: řeč?
0: No, takže bondovky.
1: No.
0: Skvělé téma, musím ti hovorit, co pochválit. Hmm. Bondovky, je těch dílů strašně moc, za mě jedině Sean Connery.
1: Jo, nejvíc sexy chlap, jo, říkáš.
0: Prostě ne, že sexy chlap, neřeším sexy chlapy, ale prostě jo. Sean Connery a bondovky... patří prostě, stáhl to, i když si na ten šestý díl odskočil, což taky nebylo špatné.
1: Aha. To my chlapi máme, že si občas odskočíme, no.
0: No, však on si šel, on Connery odskočil, aby se nemusel ženit.
1: No.
0: Protože v šestém díle se James Bond ožení a...
1: Aha, jo, vidíš, to ani nevím. Hele, takhle dalece já tyhle ty věci nesleduju, pro mě to byla vždycky prostě nějak akce a navíc jako fakt mě bavila ta nadsázka, ten humor, který vlastně tam je takový trošku jako schovaný a přitom velmi zábavný.
0: Ten anglický humor, jo, který my jako Češi zvládáme taky. Ovšem, hochu, chci tě upozornit, že když už teda jako odskakujeme od těch témat,
1: ano.
0: Tak jeden díl Agáty Christie s paní Marplovou se odehrával v Karibiku. Myslím, že se to jmenovalo Karibské tajemství.
1: Aha.
0: A tam paní Marplová sedí na přednášce nějakého ornitologa ve společnosti pana Iana Fleminga. A on jí říká, no já píšu romány z detektivního nebo ze špionážního prostředí a mám takový problém, nemůžu prostě vymyslet jméno hrdinovi.
1: Aha.
0: A teď začíná ta přednáška a ten týpek, co tam prostě jako ten ornitolog se představí, tak říká, já jsem Bond, James Bond a budu vám přednášet.
1: Jo, takhle, jako, a počkej, a myslíš, že to je postavený na nějaký, že to, ten základ je pravdivý, asi nebude, ne?
0: Asi nebude, protože ale líbí slečna se Marplova, mi, že, prostě, že to používají.
1: Jasně, to jo. A slečna Marplová je jako... Takhle, já jsem nikdy... Vím, že to je snad dokonce jako seriál sfilmovaný, ale nikdy jsem...
0: No, tam je víc postav, jako, nebo víc hereček, které hrajou tuhletu postavu nebo tuhletu slavnou paní od Agáty Christie.
1: Aha, jo. Já musím říct, že Agáta Christie není úplně můj soudek, jakože úplně vyloženě, že bych jí nějak jako hltal. Samozřejmě, já nevím... Vím takový ty základní, že jo, Agáta Christie, Vražda na Nilu a Orient Express je taky její, že jo. Ale,
0: ano.
1: Ale jako není to vyloženě jako, že bych na ní byl závislý, takže slečna Marplová jde dost mimo mě, jo.
0: No, ale to nevadí, ona se tak jako všude soura.
1: Jasně, rozumím tomu a líbí se mi ta historka s tímhletím Bondem, takže v podstatě to byl jenom ornitolog, jasně.
0: Ano, ale on vlastně Ian Fleming jako v tom Karibiku žil, že? A bavil se tam tou tvorbou svojí.
1: Jasně. No,
0: no
1: tak jo.
0: A prosím tě, zahra.
1: Co ti zahraju, Ivčo, povídej.
0: Tak Paula McCartneyho, ne?
1: Paula McCartneyho, a co si od něj dáme?
0: No, písničku ze sedmé bondovky.
1: No počkej, ty si myslíš, že to vím, jako já to zase až tak jako nevím, jako říkám já.
0: Ježišmarja, ty brďo, tak lov někde.
1: Tak já budu lovit, já budu googlit a já si myslím, že to dám, že to najdu. Jo? Ze sedmý
0: jako
1: bondovky,
0: taky najde.
1: Ze sedmý bondovky Paul McCartney, najdu, věř tomu, že jo, já to vylovím.
0: Žít a nechat zemřít.
1: Jasně, já to, hele, to
0: je
1: vylovím.
0: Je to poslední bondovka se Seanem Connerym.
1: To vylovím, já budu pátrat a dáme to, jo? Tak, měj se, čau, ahoj.
0: Oťo, opatruj se a všem byťákům hezký večer.
1: Ahoj, tobě taky, čau.
0: Ahoj, čau.

0: Večery u repráku. Na rádiu B.
1: Haló, tady Jana Veverka, ahoj o to.
2: Nazdar, Jano Veverko, tak jak je to s těma oříškama, hele, kam jsi schovala? Teď jsem normálně zase viděl nějaký film dokumentární a prej Veverky si schovávají oříšky do mraveniště normálně taky často. Tam je mají prej dobře schovaný, ale pořád zůstáváme u toho, že jsou tak blbí, že už to nenajdou pak, jo?
1: Jako veverky, že jsou volbí, to no to jsem urazil.
2: Ne, to, já jsem říkal, že to nemáš brát osobně, ale to už minule jsem ti to říkal, ale právě já jsem někde v nějakém dokumentu právě to tam vysvětlovali, že oni v podstatě nemají tu paměť takovou, že by to dokázali najít, takže oni si to někam zahrabou a tím to pro ně končí a pak už to nenajdou zase, jo, takže stejně
1: tak
2: musí.
1: Tak já budu muset svolat nějakou radu, aby se polepšili veverky.
2: Jo, jo. No ne, oni, protože víš co, jsou zvířata, který mají svoje nějaký doupě a tam oni si natahají. Kdežto veverky to schovávají různě po lese. A jako věřím tomu, bejt veverkou, tak na tom jsem úplně stejně. Úplně v pohodě bych zahrabal ořechy do mraveniště, ale těch mraveniště je spousta, takže bych za chvíli to svoje nenašel. Na druhou stranu zase oni jsou schopní vyhrabat třeba to, co tam schovala jiná veverka a podobně, takže
1: ne, ale nakonec to zvládnou. To je náhodou dobrý, protože veverky, když zahrabou a nepamatujou si, tak myslí na ty druhý.
2: No, přesně
1: ať
2: tak.
1: Ať se nažerou.
2: Ty druhý pak prostě chodí a hledají, no, a my si to různě tak vybrakujou.
1: Jo.
2: Tak to jo.
1: Děkuji, povídej. Prosím tě, mohl bys mi zahrát ZZ Top, ale je to...
2: je to fousatý.
1: James Brown? Jako přehrávka.
2: Počkej, James Brown, ZZ Top a James Brown, jo? To je nějaký, to jsou dva interpreti, to je trošku někde jinde, teď úplně nevím, co z toho.
1: Tak to James Browna, tak.
2: Jamesa Browna, že si dáme.
1: Ano.
2: No tak to můžem. To můžem, u toho si zatančíš pěkně teda.
1: No tak já sedím v hospůdce, sluchátka a já tančím i na židli.
2: Tak nebo... hodíš kyčlí, tak to je dobře.
1: No,
2: to
1: ale musíš. Opatrně už musím.
2: Aby se nerozpadly kyčle.
1: No přesně, jo.
2: Dobře, tak jo, tak si dáme Jamesa Browna, jo? Měj se, čau, ahoj.
1: Moc, ahoj.

0: Večery u Repráku.
1: Na Rádiu Beat. No Beatáci, 22. hodinu jsme nechali daleko za sebou, už jsme v té poslední hodině dnešního večera u Repráku tady na Beatu. Já jsem Ota Seman, přeji příjemný ten večer a jak říkám, zbývá nám už jenom necelá hodinka, protože pak tu bude Martin Vysušil a ten přinese 11 z 11. Nicméně vy máte ještě pořád příležitost se sem nějakým způsobem dopídit, dobrat, dobojovat a to telefonicky 210 32 33 34, SMS-kami na 720 001 222, mailem na studio@radiobeat.cz a nebo přes beatáckou apku, ať už tedy hlasově a nebo písemně. Nechám to na vás a než si budeme dál povídat, tak si poslechneme Rush the Big Money.

0: večery u Repráku. Na rádiu Beat.
1: Ahoj.
2: Čau.
1: To tady Miro.
2: Čau Miro,
1: Kladno.
2: Ahoj. Odkud jsi?
1: Kladno.
2: Z Kladna?
1: Kladno.
2: Kladno, no teď říkám Kladno.
1: Prosím?
2: No Kladno říkám.
1: Jo.
2: Tak ty taky říkáš Kladno, tak to jsme se shodli. Konečně jsme se na něčem shodli. Tak, jo. Povídej.
1: Já bych se chtěl k tým bondovkám.
2: No,
1: jo?
2: Povídej, co máš s bondovkama? Co máš k bondovkám?
1: Ako mě se prostě lubil ten prvý Sean Connery, ne?
2: No, nebyl první. Sean Connery nebyl ani zdaleka první. Jo, protože, počkej, když se podívám, nebo byl? 60. roky Sean Connery, jo, a pak byl George Lazenby, ano, tak to jo, tak jasné, takhle to bylo, jasně. Máš pravdu, zase má někdo pravdu víc než já, to je ono, to je dobře.
1: No,
2: ale
1: tak já mám už 69 roku, takže jako
2: seš o kousek starší, ano, to je pravda, o kousek než já, tak já to respektuju. No. Tak, povídej.
1: Mě se vám prostě jako lubil.
2: To asi všem takhle z téhle generace, no, ale jak říkám, kdyby si tohle řekl těm mladým dneska, tak by řekli, co to je, starý páprda, ono to nebylo ani žádná akce, to pořádná nebyla a tak, no. Jo, takže dneska ten Daniel Craig, to je jiný, no.
1: Pro mě bylo aj taky jako prostě, mala také svoje charisma, aj ty ostatné filmy, jako teda, co natočil, tak se mi jako lubilo od něho.
2: Tak, to je pravda, byly to skvělý. A teď mi řekni jenom, jen tak napadá, když tě slyším, tak no. Ty nejsi rodilej Kladeňák. To jsem pochopil z toho tvýho přízvuku.
1: Já
2: jsem Slovák,
1: no.
2: to mi došlo, že budeš Slovák. Odkiaľ?
1: Já Prievidza.
2: Z Prievidze. Tak to jo. A co tě zaválo do Kladna, prosím tě?
1: Já jsem jako prostě začal robit se to 5. roku tu v Čechách.
2: Kolik let?
1: V 75. roku jsem začal pracovat u
2: Ano,
1: Čechách.
2: Ano.
1: To bylo v Ústí nad Labem.
2: Ano.
1: No a odtedy jsem to jako prostě ostal, no.
2: Aha.
1: Tak jako rodinu jsem mal teda jako na Slovensku, no.
2: Aha. No a že jako pořád za ty léta, protože už je to pár let teda, když to říkáš. Takže si jako nepřevzal češtinu, že jsi se nepustil do češtiny. On ti každý rozumí, zůstal.
1: Já to mám rodinu, hej, a máme teda jako malé dětičky, jako teda mám vnučence, takže jako s týma mluvím jako česky. Protože jako od malička, když se začal na ní slovensky, tak jako jich prostě tak nějak jako už pokazují, no.
2: Jasně.
1: Když jim to tady hlavičké poplitou.
2: To je
1: Ale tedy se jako, když jsem byl jako já mladý, hej, na těch starých čas ještě, tak jako Slováci chodili do Česka, Češi na Slovensko, takže ty děti věděli jako, Já jsem vyznal jako dneska, no.
2: Navíc byly pondělky v televizi, byly v pondělí slovenský inscenace u nás vždycky. To a nás učilo slovenštinu, ale ty si tam řekl jednu věc a to si řekl, ty si řekl Češi, ale většinou Slováci říkají Česi. Že jo?
1: No hele, Česi.
2: Ano, a já jsem vždycky říkal, když mi Slováci řekli Česi, tak já jsem jim řekl Šlováci.
1: Lebo jako moje matka pocházela z Moravy, od Olomouca,
2: Anáčka. Jasně.
1: Ale keď pojď jako Česi,
2: no.
1: Hej, a hej. Češi,
2: no.
1: Tak jako Česko,
2: jasně.
1: To je tak asi jedno.
2: A oni stejně nám říkali i Švédi, takže ono je to jedno. Co ti zahraju?
1: Já bych sem tě poprosil, od Ronnie James Dia něco.
2: Ronnie James Dia, že bychom si dali. No dobře, no. Tak jo. Je to jedno, necháš to na mě?
1: No, nechám výběr na
2: tě. Jasně, tak jo.
1: Já to mám rád.
2: Tak si dáme Ronnie James Dia a ty se měj. Pěkný večer, do Kladna, čau.
1: A tebe, výborně a drsa.
2: Ahoj.
1: Dobré vysílat, ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večery u Repráku. Na rádiu B.
1: No, můj zdrav, tady je Ota z Vrchoslavice.
2: Nazdar, Oto z Vrchoslavic. Jak je teď ve Vrchoslavicích? Dobrý, pohoda.
1: V Vrchoslavicích nevím, jak je, protože momentálně jsem v Blansku, jsem jako v práci, ale tady přespávám. Hele, my máme téma James Bond.
2: No, protože dneska je světový den Jamesa Bonda, že jo?
1: A jo, takhle.
2: Jo, takhle to je, no, člověče.
1: Tak... James Bond je taková, to je jako dobrý. Já si teda pamatuju...
2: Ne, to oddechovka.
1: Nejlepší byl Sean Connery.
2: Že jo, to je právě to, že my jsme ten ročník, který na tom Seanu Connerym vyrůstal, že jo. Pak je fakt, že teď ty poslední jsou hodně akční, že jo. Teď si, ježišmarja, vidíš, mě vypadávají ty jména, ale nevybavuju si teď, jak on se jmenuje.
1: Já si pamatuju ještě toho Timothy Daltona, jak se jmenoval, nebo ještě pak... nějaký... Lazenby, nebo jak se jmenovalo?
2: Tak byl...
1: Daniel Craig se
2: je ten, co byl poslední teďka, ano, přesně tak.
1: Jo, a pak ještě Roger Moore, ten hrál to ze Zlatou zbraní, nebo co?
2: Jo, ano, to tam bylo.
1: Pak byl
2: taky, ježišmarja, vidíš, já bych si měl normálně najít, já si asi rozkliknu všechny Jamese Bondy, abych se v tom orientoval, hele, jak se...
1: Já se,
2: to...

0: já se na to dívám, ale tyhle ty chlapi jako to zahráli dobře. Jako opravdu nejlepší byl Sean Connery. To jako nemůžu ze spolu jako říct, že to je jako...
1: Takhle, kdybys jako... tohle ale řekl dnešním mladým, tak tě s tím pošlou někam, protože on byl vlastně takovej jako moc uhlazený, nebyly tam ty rvačky, nebylo to tak akční, jak je to dneska, víš, že to no, zase bylo to trošku něco jiného.
0: To byl právě ten Daniel Craig, ten se
1: Jasně.
0: Podle mého názoru, aspoň teda si to myslím. Hele, já jsem toho viděl jako celkem dost. Jako je to taková oddechovka, pohoda, jo?
1: No jasně, jo, hele, teď to vidím tady. George Lazenby byl taky.
0: Jo.
1: Sean Connery, to byly 60. léta, pak zase v 70. letech ještě, pak byl Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, ano, na toho jsem se taky nemohl vzpomenout, a teď Daniel Craig, ano. Takže je těch hrdinů, oni vlastně vždycky to museli být Britové, že jo, ty herci, to bylo jedna z podmínek.
0: Já to zase tak až nesledu. Vím, že jsem to viděl spoustu. Když člověk nemá co dělat, tak se koukne, jo.
1: Jo. Já mám jenom takovej krátkej fórek, ho taky určitě ho znáš, on ho zná kdekdo, ale jak šel ten James Bond po poušti, víš, a potkal Velblouda a říká mu Bond, James Bond, jak to vždycky říká, to představí, a ten Velbloud na něj kouká a udělá Blout, Velbloud.
0: Jo, to mě napadlo, takový spojení těch slov, jo.
1: Jo.
0: Ale jinak takhle, já jsem měl, jestli teda můžu do toho trošku kecat, jo, já jsem měl teďka v sobotu, představ si to setkání po 61 letech ze spolužáky z první třídy, jo.
1: A byli jste všichni ještě?
0: No rozhodně ne, 12 už chybí, jo, nicméně se tam sešlo spousta. Je pravda, že já si to nedokážu vysvětlit, ale některý ty ženský, člověče, vypadali úplně stejně jako za mladá.
1: Jako v první třídě. Jo.
0: Ne, z první třídy, až posledně bychom spolu chodili až do devítky.
1: Jasně.
0: Do devítky samozřejmě, jo.
1: Jo.
0: Ale vypadali furt stejně, furt krásně udržovaný.
1: Mm-hmm.
0: A nejhorší na tom bylo, že ta nejkrásnější holka, jo, která jako jsme všichni na ní zhlíželi, tak ta si jaksi, ta jako nejkrásnější už nebyla.
1: Se propadla v tom žebříčku. Jako.
0: Ale jinak, jako opravdu krásný babi a tohle super to bylo.
1: Tak hele, hlavně, co pak babi, ale důležitý je, že vy chlapi jste zůstali krásný, chápeš, no, to je hlavní, to je zásadní.
0: My jsme sice staří, ale krásný funkční dál tím stejně, jo.
1: Prostě krásný chlap s chytrou manželkou, to je skvělá kombinace.
0: No, já už mám druhou, ale mě to stačilo, už stačilo, jo.
1: Jasně.
0: Ještě, teďka já dělám ještě na středisku volného času v Blansku, jen tak rychlosti, včera jsme otvírali vlastně nově zrekonstruovaný barák, a bylo to naprosto úžasné, bylo tam asi 300 lidí, hrála kapela Velvet z Blanska,
1: jo.
0: Ta místní, jo, ale bylo to super a já jsem teďka v takové euforii, víš,
1: jsem
0: si odevřel zákusek.
1: Jasně. To tě ještě nakopne víc zákusek, no.
0: Ne, to ne, já potřebuji spát a musím ještě zase ráno do práce, i když,
1: jasně.
0: Když jako, já už jsem prduch, jo, to jsi pochopil.
1: Jo, to jsem pochopil, jasně.
0: Ale takhle, jestli by bylo možné mi zahrát od Zeppelinu něco.
1: Co by si chtěl od nich?
0: Ježišmarja, takovou tu, co hráli ve Šrekovi, to, já si nevím, jak se to jmenuje, ale je tam takový pomalý nástup, a potom tam řve ta ženská to tedy, jo? Letěl ty ptáci, nevím, jestli jsi to viděl, jo?
1: Hele, já jsem Šreka kdysi nějak viděl, ale fakt jako si nevybavuju, co tam bylo, jako jo. Ale
0: tam něco od Zeppelinu.
1: Prostě dáme. Tak,
0: třeba něco pomalýho takového.
1: Já se podívám, jestli najdu soundtrack, tak možná budu vědět i, co tam zahráli, ale já fakt si nevybavuju, co bylo od Zeppelinu ve Šrekovi. Každopádně, když to najdu, já ti to tam pustím, jo?
0: Super,
1: hele,
0: dobře.
1: Měj se hezky, čau, ahoj.
0: Taky jsem rád, že jsem tě slyšel a pozdravuji všechny bíťáky. Čau.
1: Jasný, čau. Hele, a takový jsem já, že jsem začal hledat a zalovil jsem, našel jsem toho Šreka, je to z roku 2007 a ta píseň, která tam od Led Zeppelin zazněla, tak to byla Immigrant Song, jo, je to tak, takže tu si právě teď pustíme.

0: nejenom černá, nejenom bílá, ale všechny barvy roku. Rádio Beat. Classic Rock.
1: Ze zdi spadlo umyvadlo, obrazy se pohnuly. V běhu sklízíš ze šňur prádlo, zase začnem od nuly. Byli bychom asi hloupí zemřít v lesu zděný.

0: u Repráku. Na rádiu B.
1: Další z býťáků, který mi tady píše přes naši býťáckou apku, je stálý posluchač našich hovorů u Repráku, býťák Roman z Českých Budějovic. Píše: ahoj Oto, já už asi navždy budu mít Jamese Bonda spojeného se Seanem Connerym, i když je pravda, že na filmy s Jamesem Bondem jsem se díval v mém mládí, později už mi moc neříkali. Ale věřím, že se tu najdou jiní, kteří to mají třeba úplně naopak. A jestli můžeš, zahraj prosím něco staršího od Jura Heep. Výběr tentokrát nechám na tobě. Díky, Roman, České Budějovice. Tak dobře, sahám po písni Firefly, což je druhá polovina 70. Myslím, že to je dostatečně starší. Tady jsou Uriah Heep.

0: Večery u repráku. Na Rádiu Beat.
1: No, býťáci, míříme k závěru dnešního večera u repráku, protože Martin Vysušil už připravuje svých 11 v 11, těšte se na valčík, to bude určitě stát za to. No a co se týče těch bondovek, já myslím, že jsme tady probrali toho hodně, uhnuli jsme i od bondovek k betlémům a další věci tady zazněly, takže se budu těšit na další večery u repráku. Ještě mi tady píšou další a další býťáci, co mi tady naskakují SMSky. Vesměs jsme se shodli na tom, že Sean Connery je tou ústřední postavou, která nás nejvíc v bondovkách zaujala. Tím bych to vlastně celý uzavřel. Zůstanu u toho, že Milan mi tady napsal, že bych chtěl něco od Pink Floyd. Těch přání tu bylo trošku víc, takže si teď Pink Floyd dáme. Dobrou noc.

0: Nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu Beat.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer na Rádiu Beat vám přeje od mikrofonu Martin Vysušil a startuje další v pořadí 1020. 11 v 11. Po páté věnována muzice, která na Rádiu Beat až tak moc často nezní. Tedy ona zní, ale bez toho, že by vám někdo k tomu poznamenal, že se jedná o tříčtvrteční nebo šestiosminový takt. Prostě valčíček. A o tom to dnes večer bude. Máme strašně málo času, protože ať jsem vybíral, jak jsem vybíral, tak do té hodiny to nenacpeme. Začneme pěkně v roce 1967 u Jimiho Hendrixe. Tam byste asi valčík nečekali na albu Are You Experienced z roku 1967. Ale Manic Depression je přesně to ono.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Další dnešní pondělní valčíček na Rádiu Beat pochází z pera kapely Olympic. Psal se rok 1968, kdy vydali album Želva a na něm i Línýho skauta.
3: Dobrý den, dejte mi jednoho

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Jimi Hendrix, Olympic a teď Rolling Stones. Slavné album Beggar's Banquet a Stone v nejlepší formě. Dear Doctor je další válčiček dnešního večera. Oh, hey.

0: 11 v 11 na Rádiu Beat.
1: Už je vám asi jasné, že když válčíky, tak to asi dneska žádné velké heavy metalové matiné nebude. Ale po těch stounech si teď pustíme něco trošku více hippíckého. Jsme v roce 1969, ve kterém Peter Sarstedt natočil originál písničky, kterou u nás proslavil Vašek Neckář. Kdo vchází do tvých snů, má lásko. Ovšem v originále, Where do you go to my lovely?

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: 1021. v 11. na Rádiu Beat a po páté věnována válčíkům, nebo spíše songům, které jsou v tom tříčtvrtečním nebo šestiosminovém taktu. Začali jsme v roce 1967 a teď už jsme v letech 70. Album kapely Lynyrd Skynyrd z roku 1973 obsahuje song Tuesday Gone a ten se nám báječně hodí.

Dán přímo do názvu písně Hollywood Waltz, rok 1975, Eagles, a ukázka z jejich alba, které v tom roce vyšlo, One of These Nights.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: A vlastně klidně můžete říct, že se teď roztrhl s těmi valčíky v názvu Pytel. And Now the Waltz se laví. To je titul písně, který dokonce moderátor večera uvede za malou chviličku sám. Jsou to Slade. V roce 1983 vydali Slade tenhle ten song na albu The Amazing Kamikaze Syndrome. A já jsem ho pro dnešní večer nasadil jako sedmý.
3: Thank you very much, ladies and gentlemen. That was a quick step. And now, the rest.

0: 11 v 11
1: na Rádiu Beat.
2: Zatím tu s námi v rámci 1011 k 11 po páté Valčíkové byli Jimi Hendrix, Olympic, Rolling Stones, Peter Sarsted, Lynyrd Skynyrd, Eagles, Slade a teď vám nabídnu Steva Tylera, nikoliv samotného, ale s celými Aerosmith. V roce 1998 vydané album A Little South of Sanity obsahuje i song s názvem Crazy.
3: Come here, baby!

0: 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: V tempu valčíku se nesoucí 1020. večer s 11 v 11 přeci jenom nabídne jednu takovou více metalickou záležitost. Iron Maiden, no to je samozřejmé. Album Brave New World, ze kterého jsem vybral Blood Brothers. Je to valc? Je. Yeah.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: No a teď už si konečně snad můžu dovolit z roku 2012 ukázku z alba Bang Bang Boom Boom Bad Heart. Tahle ta zpěvačka v klídku, v pohodě začíná klavírem, klávesama Baddest Blues. A vězte, že do toho dnešního večera rozhodně tahle ta písnička patří. Proto jsem ji taky vybral. A na závěr bude platit, že když dva dělají to též, není to úplně to samé. Ale to až za chvíli. Teď Baddest Blues.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Možná, že už jste se ptali, kdeže je Nothing Else Matters, protože to je největší valčíková klasika v rockové, obzvlášť v metalové hudbě. Já vám dnes nabídnu verzi, kde Metallica je vlastně jenom jako doprovodná kapela a zpěvák zpívá jenom doprovodný vokály. Protože hlavní hvězdou je Miley Cyrus. A tady je to, proč jsem říkal, že když dvě dělají totéž, není to totéž. Miley Cyrus je spíš herečka, spíš popová zpěvačka a tohle to vystřihla živě na Stern televizním show společně s členy Metallica. To je ode mne pro vás opravdu úplně všechno. Já se s vámi těším zase na shledanou za týden s další 11 a pro dnešní večer vám už jenom nabídnu reprízu Hard and Heavy a po ní, no jako vždycky, všechny pořady Rádia Beat tak, jak jdou správně za sebou 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Dobrou noc, ahoj, Martin Vysušil.

Radio Beat. A další velké jméno je oficiálně venku. Já vám nevím, ani jsem se ještě nedíval, jestli už na pultech prodejců se objevují takhle v říjnu diáře a kalendáře na rok příští. A dost možná, že jo, tak už by se možná vyplatilo si ho pořídit a začít si zapisovat, kdože všechno se tady u nás objeví v roce příštím, tedy v roce 2027. Já mám pocit každý rok, že říkám tu samou větu, že ten další rok bude ještě nabitější, než to bylo dosud, a potvrzují to i zprávy z toho uplynulého týdne, jen tak spatra třeba Greta Van Fleet poprvé v České republice, anebo třeba právě Slash, který dohrál teď tady u nás na beatu jako otvírák pořadu Hard and Heavy, zastupující takovou tu spíš hard než heavy složku, ale který i s Milesem Kennedym a kapelou The Conspirators dorazí na festival Masters of Rock, tedy do Vizovic, do areálu Likérky Jelínek od 8. do 11. července. To je totiž další čerstvě označené a oznámené jméno, krom těch, které už zazněly, Bruce Dickinson, Skillet, Aylstorm, Amarant, Lord of the Lost, Therion, kteří oslaví 40. výročí, D'Artagnan bude, Septic Flesh budou, Freedom Call, kteří dlouho nebyli, taky třeba Eclipse, Crematory, April Art, Nervosa a tak dále, nebudu úplně zmiňovat všechny, protože než přijde červenec roku 2027, tak si je ještě všechny několikrát přehrajeme a upozorníme na to, že třeba právě festival Masters of Rock může být to místo, kde byste neměli chybět, pakliže je nechcete minout. S vámi je Standa Rubáš, přeju příjemný nedělní večer, anebo úterní ráno, pokud posloucháte reprízu pořadu Hard and Heavy, ale v každém případě přeju příjemný poslech pořadu Hard and Heavy. Od teď až do konce máme před sebou 4 hodiny a to je sakra porce muziky.

0: na beatu.
1: Sonata Arctica, staré časy téhleté kapely a nepokrytě říkám, že moje nejoblíbenější, protože Ekliptika, která vycházela v roce 1999, tak mě tenkrát opravdu uchvátila. Pak už to zase taková hitparáda nebyla s těma dalšíma deskama, ale tohle bylo moje. Sonata Arctica, Eight Commandments, hned potom Sirius Black, co by zástupce muziky nového milénia, s albem Magic z roku 2017 a s skladbou nazvanou Burn Witches Burn. Ty jsou právě teď za námi, abychom my mohli pokračovat dál v muzice, která je připravená na dnešní díl pořadu Hard and Heavy. A zůstáváme u takových těch, řekl bych, melodičtějších věcí. Pořád jsme ještě někde u toho hard, spíš než že u toho heavy, a budeme tohleto dodržovat i nadále. Teď prstem po mapě přejeďme od té Sonáty, to není zas tak daleko, od Sirius Black už je toho něco dál, do Švédska, protože ze Stockholmu je ta další kapela, která je už oznámená předem na webu Rádia Beat v našem pravidelném playlistu, takže kdo se na ně kouká, není překvapen, že přichází Nils Molina, jeho parta zvaná Dynasty. Taky už je to nějaký pátek, co se tahle ta kapela objevila. Taky to bylo do jisté míry trošku zjevení, když tak jako navážu na to, co jsem říkal o těch finech ze Sonáty Arctiky. No a do dneška se drží a do dneška dojíždí sem k nám s velkým úspěchem. Tedy pojďme si dát Dynasty. Nemám tady od nich úplně z brusu čerstvou novinku pro dnešní večer, ale myslím, že nevadí, že sahneme po něčem starším, co říkáte. Final Advent je dneska stará 4 roky a to, co si pustíme, zní nese název All the Devils Are Here.

0: na Rádiu B.
1: Je pravda, že na dnešní večer tady pro vás nemám úplně jako plné kapsy novinek, ale něco málo by se přeci jenom našlo. Ono se to konec konců našlo právě teď, protože jedna z těch čerstvých novinek je aktuálně za námi. Tady záleží z které strany se na to člověk dívá, protože tu melodii jistě už jste mohli

neskuli až středověkými. No a vezme si často na mušku něco, co známe z vod, řekněme třeba popových až tanečních a přetvoří to k obrazu svému. Což tedy, pokud člověk dovede se na tuhle muziku dívat s odstupem a s rezervou a s tím, že si to samo nehraje, že by to bylo něco extra vážného, tak si pak dokáže o to více užít ta vystoupení téhle té kapely živá. Kde to je v podstatě taková metalová diskotéka? Mockrát jsme to zažili, jestliže jsem tady na začátku zmiňoval festival Masters of Rock, tak ten tomu samozřejmě taky v minulosti už několikrát nebyl ušetřen a hopsalo se tam v rytmu vesele jako až do zbláznění, řekl bych. Tak tedy, to je jedna z těch nových věcí. Carpe Noctem si Feuerschwanz vzali na mušku a jak to dopadlo, to už v tuhle chvíli víte. My se posuneme dál, další novinku pro vás budu mít, ale ne teď, teď připomeneme staré časy toho, co zbylo z kapely Gamma Ray a připomeneme desku The Hellish Joyride, ta je z roku 2023, aby se to dobře pamatovalo pod názvem Unity, volím stejnojmenou záležitost.

0: Radio Beat.
1: Nejprve Unity, nebo The Unity, chcete-li The Hellish Joyride, a pak zase něco, co pravděpodobně neznáte. Nep je to velmi čerstvá záležitost kapely, jež se pojmenovala. Takže když ji budete hledat, narazíte buď to na španělský film, anebo italskou skupinu. V tom případě, že se bavíme o muzice, tak samozřejmě varianta B je ta správná. Z Milána, z Itálie pochází. Tahle ta relativně čerstvá nová kapela, která vznikla prvé v roce 2017, řekněme, takže to nejsou úplně tak jakože čerství nováčci, navíc když vzniknete v roce 2017, část toho kapelního fungování vám sežere covid, tak toho zase tolik úplně nalítáno k nám nemáte, ale tahle ta kapela i přesto pár koncertů tady u nás zvládla. Zvládla je třeba na plzeňském Metal Festu, zvládla je třeba po boku Sabaton nebo Elven King, takže to nejsou samý nováčci, úplně tady, a pokud zmiňuji tady ty kapely jako Elven King a Sabaton, tak se tak nějak dá odhadovat, kam by to směřování téhleté kapely mohlo padnout, i když třeba o nich vůbec nic nevíte a doteď jste o nich neslyšeli. I z Dragon Force si zahrali jen tak pro zajímavost. Tak je to taková směska heavyku a power metalu a sem tam trochu symfoniky vydávaná pod hlavičkou Frozen Crown. Kapela je, jak jsem říkal, relativně mladá, ale přesto už má na hrbu nějakých kolik 6 desek, počítám-li i tu letošní, ke které se váže muzika, která dohrála, protože Iris, tahle ta píseň, ta je spojovaná s albem The Legend of Six Kings, s deskou, která vyšla teď aktuálně v pátek, jenom ještě nedošla sem k nám, došel akorát ten single, tak alespoň takhle vás pozvu k tomu, abyste si v případě, že vás to zaujalo, tak naposlechli i ten zbytek, který se malinko může lišit, protože Iris není úplně původní skladba kapely Frozen Crown, ta je vypůjčená od Google Duels, to samozřejmě znalci poznali. Ten zbytek na desce, těch zbylých 9 písní, tak už potom patří právě do autorského pera celé téhleté italské smečky, která se říká Frozen Crown. Tolik tedy můj slovní úvod, pokud vás to zaujalo, tak víte, kam se podívat, pokud vás to nezaujalo, tak vám to může být jedno a posunem se směle dál k další muzice, kde tedy v playlistu na webu Rádia Beat jsou připsáni Armored Saint.

Radio Beat. Armoucent a Bubble, to je věc, kterou najdete na albu zvaném Punch in the Sky, což pokud se nemýlím, je z roku 2020. No a hned potom Dream Theater, Fall into the Lights, Distance over Time, to je ještě o rok starší nahrávka. Jestliže už jsem tady dneska mluvil o tom, že co zbylo z Gamma Ray jmenuje se Unity, tak pojďme dát i tu druhou stranu mince, tedy ještě ze starých časů, protože Empire of the Undead vycházel v roce 2014 pod hlavičkou kapely Gamma Ray. To bylo ještě předtím, než se stal oficiálním ten velký ansámbl, neřkoli orchestr kapely Halloween, kam Kai Hansen přeskočil. Samozřejmě tenkrát si myslel, že jenom na chvíli, proto zbylí muzikanti vytvořili The Unity, no a výsledek je ten, že Kai ještě neodskočil a Unity fungují sami na sebe. Tak Gamma Ray si připomeneme, dáme si jejich muziku, ta už tady taky v Heart and Heavy dlouho nehrála, dáme věc nazvanou Born to Fly a pak můžeme připomenout třeba uplynulý festival Rock Castle, kde jednou z těch bezespoň sporu velkých a největších hvězd mohl být Zakk Wylde společně s Black Label Society.

0: na rádiu Beat.
1: Druhá hodina pořadu Hard and Heavy udeřila plnou silou, za námi jsou Fair Warning a One Step Closer, stejně jako Gravedigger a jejich Blade of the Immortal, to je ta věc, která dohrála teď aktuálně, se kterou jsme se vlastně překulili do té druhé hodiny pořadu Hard and Heavy. To je jediná změna, která se nás dotkne, dál jedeme v tom playlistu, který je zveřejněn, vyvěšen na www.radiobeat.cz. Takže kdo se chce podívat, co je za námi a co je před námi, tak samozřejmě může, kdo nechce, ten se tam nedívá, protože my mu to řekneme. Kdyby se tam podíval, přišel by pochopitelně o překvapení. Kdo pročítal novinky z ranku Hard and Heavy, které se vyrojily v uplynulém týdnu na všech možných sítích a stránkách, no tak mezi nimi se mohla objevit třeba taky Metallica, která odstartovala svou rezidenturu v Las Vegas, kde pokud byste se na ně chtěli vypravit, je potřeba sáhnout poměrně hluboko do svých kasiček a rozbít několik prasátek, protože lístky na ty metalické koncerty, které jsou tam naplánovány, stojí v skutku, řekl bych, nesmysl. No ale zase na druhou stranu, kdo se tam vypraví, tak dostane jedinečný zážitek i třeba v podobě muziky, kterou by od Metallica v podstatě nečekal. Kluci z Metallica totiž ty koncerty v Las Vegas spojali tak, že nejsou úplně tradiční, nejsou úplně klasické, do setlistu se sahá a sahá se tam tak, že třeba živě se hraje Devil's Dance a to v podstatě úplně poprvé v historii od vydání, což bylo tenkrát v roce 1997, nemýlím-li se, na desce Reload.

Metallica, Devil's Dance, hned potom Rob Halford z toho času solový z Locked and Loaded, to jsou ty dvě, které zase odehrály, abychom se posunuli prstem po mapě do Walesu. Nevím úplně, kolik vás takhle z hlavy napadne metalových kapel, které z těchto končin světa dosáhly svou slávu sem k nám, ale jedna by tam mezi nimi právě mohla být. To je ta, která vznikla už v roce 1998 a v jejímž čele stojí Benji Webb, který skutečně dal té kapele nejenom svůj ksicht, ale i tu myšlenku, která na začátku se jevila, pojďme si říct, poměrně podivná a šílená, protože k metalové muzice jako takové začal míchat new metal, rap metal, to do té doby už existovalo, ale jak do toho nacpat reggae, to byl ten oříšek, protože pojďme si říct, že některé žánry k sobě celkem pasují a některé mají od sebe poměrně daleko, ale skřížit se dá všechno, to už hudební historie ukázala na mnoha frontách, no a Benji to společně se Skindred dotáhl taky k dokonalosti už před dávnými časy. A pokud jsem tady před mnou chvilkou pouštěl Metalliku, tak si jistě vzpomenete, že třeba právě Metallica sem k nám kdysi dovlekla kapelu Skindred. Mám pocit, že to bylo úplně poprvé, co hráli tenkrát v České republice, právě jako předskokan Metalliky. Mezitím už se tady objevili i sami o sobě a pozbírali dostatek fanoušků na to, aby ta jejich muzika žila dál. Ten, kdo vůbec neví, o čem mluvím, tak tomuto vyjasníme nějakou tou ochutnávkou muziky, věcí, která mě tenkrát úplně nakopla. Tenkrát, myslím, v roce 2023 to vycházela deska Smile, tohle to byl jeden z pilotních singlů i s tím veselým barevným videoklipem, kde člověk vidí, že ani tady v tom případě se muzikanti sami navzájem neberou úplně vážně a pecka je to opravdu vydatná. No nic, dost mého povídání, pojďme hrát. Yes!

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hard and Heavy na Radio Beat.
2: Já když tak o tom přemýšlím, mně to dneska tak nějak vyšlo zase samo od sebe. Některé věci si v playlistu člověk může vymyslet a naplánovat a některé prostě přijdou sami a to je takové to podsouvání si různých žánrů pod sebe a míchání různé muziky. Před malou chvilkou to jsem přesně vysvětloval na případě kapely Skindred. A nebylo to poprvé v tom dnešním dílu pořadu Hard and Heavy, kdy jsem říkal, že se míchá tak nějak několik žánrů dohromady. Vlastně to platí i v případě té další kapely, která je před námi. Dlouho jsem nehrál a myslím, že je čas oprášit jejich skvělé album, i když takovým velmi ostře nastaveným zvukem, které vycházelo v roce 2010 a pojmenovali ho Rowlin. A vlastně to zapadlo do něčeho, čemu jsme se dřív divili a dneska, když se řekne jižanský thrash metal, tak už to nikomu divný nepřijde. Tak tedy pojďme do těchto těch vod míchání zase.

jakoby trashe s něčím takovým, co tam na začátku úplně tak jako nepasovalo a nakonec to do sebe zapadlo úplně parádně. THC neboli Texas Hippie Coalition. A když jsem říkal Rowland, pojďme si dát i tu titulku.

0: Hitu.
1: THC neboli Texas Hippie Coalition, potom odbočka Dannyho Filta zvaná Devilment a deska nazvaná The Great and Secret Show z roku 2014. Mother Kelly jsme si dali, Krematory jsme připomněli také s albem Monument. Až teď koukám na playlist, až teď, když na něj koukám a mám ho napsaný před sebou, tak si říkám, fakt už je to 10 let. No je to 10 let, v roce 2016 vycházela tahle muzika. Breakdown the Walls dozněla právě teď, abychom se mohli ohlédnout zase třeba za letošní Back to the Symbolic Festivalem, kde se po čase znovu objevili velmi sympatičtí chlapíci, zvaní Xcentrix pohromadě, protože krom toho, že tam zahráli a byli velmi přátelští, takže tady se úplně nedrželi nějaké hranice neprůstřelné backstage. Já jsem s nimi ještě strávil takový několik hodin v autě. Vlastně po letech tak jsme si krásně zazpomínali na staré i na nové časy. A tak, když jsem připravoval ten dnešní playlist a projížděl jsem desky, jak Xcentrix mě tím logem udařili do oka, říkal jsem si, tohle bude dobrá volba. Pojďme připomenout tedy Seven Words, desku z roku 22 a odtud Ghost Tape Number.

Za námi Testament, Skilling Season, ti teda pravda na symboliku našeho Davyho ještě nehráli, ale proč ne, co není, nebylo, může být, že jo. Já si myslím, že když by se to stalo, já kluky rád odvezu a Dave je rád zaplatí, záleží jenom na fanoušcích, aby na tyhle ty vlastně menší festivaly o to rodinnější chodili a užívali si je. Testament, předtím Xcentrix, to byla právě ta spojovka s Davym a jeho festivalem Symbolic nebo Back to the Symbolic. Davyho vám můžu slíbit, že dneska přijde na závěrečnou hodinu a bude zhasínat tady naši vysílací Máňu. Než se tak stane, tak tady bude Petr Korál a s ním Klíma z kapely Insania, takže se dozvíme něco o nové muzice, nové desce Insania. Nakonec na webu Rádia Beat k tomu najdete i nějaký ten videoklip a nějaké to povídání. No a mně už zbývá jedna jediná píseň. Smutná, velmi překvapivá, minimálně teda pro mě velmi překvapivá, protože jestli jsem něco nečekal, tak když mi na mobilu píplo v rámci novinek od vydavatelství to, že už mezi námi není Kronos z kapely Venom. A podle mě tomu nic nenasvědčovalo. Kapela oznámila smutnou zprávu, že odešel z tohoto světa bez nějakých dalších podrobností, což já tady plně respektuju a nehodlám tady spekulovat ani se v tom pídit, ale jméno Kronos tady rozhodně musím zmínit už jenom proto, že to je jeden z těch lidí, který vlastně vystavil další jeden samostatný pilíř celého toho Hard and Heavy. Pojďme právě proto sáhnout po desce Black Metal z roku 1982. Dáme tu Helen Beck, já si půjdu po svých, vy se těšte na Petra Korála s Klímou a taky na Davyho, uslyšíme se. No zítra na beatu odpoledne, jinak v Hard and Heavy zase pochopitelně za týden.